0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Krásné ráno, 6 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině nebo vztahy mezi Američany a ostatními spojenci. Očekává se účast Donalda Trumpa. Za Českou poletí do Ankary premiér Babiš i prezident Pavel. V české debatě o summitu dominoval spor o složení delegace. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Režisér Jan Hřebejk dnes představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat. A teď z našeho regionu.
4: Od této soboty, tedy 11. července, nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Linka číslo 23 pojede po trase Královka, Malovanka, Pohořelec, Brusnice, Prašný most, Hradčanská, Chodkovy sady a Malostranská dál na Zvonařku. V obou směrech pak změní trasy denní tramvaj 25 a noční 97. Omezení potrvá do 17. července. Většinou proměnlivá oblačnost, v průběhu dne ojedinělé slabé přehánky a odpolední teploty kolem 22 až 24 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Krásné dobré ráno s vámi, Lea, tak schválně. Kdo se dneska ráno probudil a první myšlenka byla, to už je fakt po tom volnu. Tak nebojte, nejste v tom sami. Po prodlouženém víkendu dneska Buník zněl o něco protivněji než obvykle, co si budem, ale já vám slibuju, že to společně rozjedeme. Jo, a jestli jste náhodou před chvílí slyšeli takový ten rozuřený jekot, tak to byl Donald Trump, protože jeho Američany vyřadila na mistrovství světa ve fotbale Belgie. Tak klídek do níku, jo? Nemusíš pořád jen vyhrávat, i když vlastně on ti tohle ještě nikdy nikdo neřekl, co? Tak pár minut po šesté, přátelé, Hit Radio je s vámi, hrajeme ty největší hity, tak dobré ráno, Česko.
1: Hit Radio City.

11 minutek po 6. 7. úterý ráno. S vámi Leona. Hezký dobrý den. Přežili jsme nekonečný třídenní víkend, co si budem. Konečně zase můžeme být v práci s nejmilejšími kolegy a hlavně našimi šéfy. Tak přátelé, dobré ráno. A to celé 4 dny v řadě. Než nás rozdělí zase další otravný víkend, že jo? To je strašný. Samý volno všude. Ne, ale vážně. Tohle bylo takový zvláštní pro někoho z vás. V jednu chvíli je pátek večer, pak to udělalo a najednou celonárodní třídenní dovolená je v čoudu. Nějaké kouzlo asi, co? Ale nic si z toho nedělejte. V prosinci nás čeká volno 4 dny, Štědrý den totiž vychází na čtvrtek. Ono se to nezdá, ale za 5 měsíců je tady čerta Mikuláš, že jo? Takže mimochodem, dneska budete v práci nejopuštěnější ze všech. Spousta lidí si volné pondělí vybrala za start dovolené, ale na druhou stranu zase budete mít v práci pohodu, klídeček a taky nás a skvělou muziku, kterou posílám i teď. Lost Frequencies, The Feeling. Hezké ráno.

0: Dvě minutky po čtvrt na sedm, hezké dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste byli taky včera tak trošku zmatení, jestli obchody jsou, anebo nejsou otevřený. Mně se včera vrátil od babičky syn, byl tam pár dní na prázdninách, tak si říkám, Nino, pojď, jdeme koupit něco za to vízo, protože ukončil devítiletku. A pak říkám, ty brďo, oni mají asi zavřeno. Samozřejmě, že ne, že jo, co si budem, já se v tom občas plácám jak laktan v cukrové vatě. No a teď si představte, že nám to chtějí někteří politici tak trošku zjednodušit. Ale nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Prý by bylo nejlepší je zavřít na všechny svátky. Tudíž, aby obchody nebyly otevřený vůbec, zákaz prodeje 1. května, 5. 6. července, 17. listopadu. A volný den by zaměstnanci obchodu mohli trávit doma s rodinami, což je krásný. Ale dovedeme si vůbec představit, co by se v obchodech dělo 23. prosince nebo den před Velkým pátkem. Tak prosím vás, za všechny naše posluchače Hit Rádií, kluci a holky v parlamentu, raději na to nesahejte, nechte to tak, my už si to nějak vyřešíme sami. Teď se mrkneme na cesty, dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Praze východ, na výjezdu z Jiren směrem na Úvaly probíhá rekonstrukce mostu, doprava je řízena kyvadlově provizorní světelnou signalizací.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio City.

0: Where is my husband? To je věta, kterou jsem si opakovala po třech dnech v Karlových Varech. Jo, jo, jo, kdo jste tam byl, určitě víte, o čem mluvím. Každopádně teď už ranní update s Kubou, právě teď.
1: Ranní update.
2: Uklidili okolí řeky, teď jim za to hrozí trest. Ekologičtí aktivisté v Anglii dobrovolně vyčistili znečištěné okolí řeky, úřady to ale teď řeší jako neohlášený zásah do přírody. Podle policie dobrovolníci porušili zákonem chráněný režim v dané lokalitě. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska nad Slovinskem. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu po druhé za sebou. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu.
0: Kubo, díky a my pokračujeme dál. Největší, nejlepší hity jsou tady.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction.

0: 6:37 posloucháte úterní snídaní šampionů s vámi Lea. Hezké dobré ráno. Zázraky se dějí, máme tady příběh, který napsal sám život. Alespoň, jak jsem zmiňovala, ty zázraky se dějí minimálně na Hané. Neuvěříte, v Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet jen tak tablet. Nechal ho tam ležet v neděli. Prostě krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. A to je naprosto skvělý. Včera jen někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel konečně vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta a ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Jo, dostanou za uši, nicméně tenhle zapomenutý tablet ukázal, že pořád ještě nekrademe všechno, co není přivázané. Tak palec nahoru.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologické a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Praze východ na průjezdu Jirny v Brandýské ulici probíhají práce na mostě. Provoz je řízen kyvadlově, tak tam raději no splynu.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Katy Perry, Hit Radio s vámi. Nudíte se? Tak si kupte robota, přátelé, kamarádi. Má upravené nechty, kouká vám do očí a pod kůží schovává kovovou kostru za cenu malého auta. Tak si představte, že čínská firma právě začala prodávat prvního sériového robota proti osamělosti. Základ stojí necelých 400 tisíc, ale verze Ultra vyjde na 3,1 milionu korun. Za to máte v Česku slušné auto nebo dokonce základ na hypotéku, co si budem. No a teď to nejšílenější. Za příplatek mu dají obličej vaší bývalé lásky a nebo třeba oblíbené celebrity, kohokoliv vy si řeknete. Má to AI, takže to s vámi konverzuje, podávám to dokonce i ruku. A Čína sází na to, že jsme tak osamělí, že si raději koupíme kus hliníku potažený silikonem, než abychom šli prostě třeba ven do baru a seznámili se. Jo, a ještě jeden takový point. Má v očích kamery a v hrudi senzory, takže vlastně může to být někoho z vás i tchýně, jen s vypínačem v zádech. Pojďme radši hrát. Nico Santos právě teď. Hezké dobré ráno. Je úterý 7.7.

Nico Santos, Hit Radio, s vámi Lea, 7.7.2026, úterý ráno, hezký dobrý den. Mě tady od rána v kamarádi chodí taková jedna zpráva snad na všechny naše platformy, Facebook, Instagram, na moje osobní účty a tak podobně, že to se prostě nedá a já se tady o to s vámi musím podělit. Mě tady píše partička Lucka, Martina, Jirka, Teres a Helena. Napsali mi zprávu: čau Leonko, pust nám prosím nějakou pořádně letní vypalovačku, nechtělo se nám do práce potom volnu. Rádi tě posloucháme, celé vaše Hit Radio, a ty si pořád taková pozitivní a kdo jiný by nám mohl splnit tohle přáníčko než ty, Leonko, prosíme moc, Lucka, Martin, Jirka, Teres, a taky nám řekni, jak bylo ve Varech, chyběla si o víkendu, posloucháme tě pořád, prosím, prosím, zahraj nám. Ty brďo, no tak jo, prostě jo, zahraju vám tady zkrácenou verzi oblíbeného songu, myslím si, že udělám radost i většině z našich posluchačů. A jak bylo ve Varech? Ve Varech bylo krásně, můžete se mrknout na můj Instagram Lea Giongiosi, sledujte samozřejmě i naše Hit Radio a vy mi budete psát určitě celý ráno, takže já vám posílám song právě teď, jo? Taková zkrácená verze, tak hezké vstávání a ať vám to v práci uteče, jo? My pracující to přežijeme společně.

0: Leony z Eteru Hit Rádia, hezké dobré ráno, za chviličku si dáme zprávy a hodinka je za námi a další dvě před námi. Buďte s námi.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
3: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky. Připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
2: Prázdninová sezóna vrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Europoslanci dnes budou hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Zástupci europarlamentu a členských států už vyjednali předběžnou dohodu. Počítá se zachováním nároku na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů. Proces vrácení peněz by měl být taky rychlejší a snadnější. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keysovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. A teď z našeho regionu.
4: Cyklohráček připravil na letní prázdniny 14 mimořádných výletů. Ty se uskuteční každé úterý a čtvrtek a začíná se právě dnes. Uskuteční se tedy od 7. července a pokračovat budou do 20. srpna. Rodiny s dětmi, cyklisté i další výletníci se mohou těšit na atraktivní cíle ve středočeském, ale také jihočeském kraji. Nechybí program na palubě i pohodlné cestování bez zvláštní jízdenky. Oblačnost má být proměnlivá, ojedinělé přehánky mohou být různé intenzity, teploty se budou dostávat na 22 až 24 stupňů. Z metropole Lucie Daňková.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Pár minutek po 7. Hezké dobré ráno s vámi Lea. Dnes je 7.7.2026 a přesně za rok nás čeká datum 7.7.2027. Sadíme se, že matriky už teď tuší, že budou mít pěkně rušno. Takže pokud někdo schání fotografa, kapelu nebo dort, možná by neměl čekat do příštího léta, co? My zatím servírujeme to, co je jisté. Ty největší hity na Hit Radio právě teď.
0: Hit Radio City.

David, 8 minutek po 7, dobré ráno. Co říkáte mobily na táborech? Na pětině českých táborů nemohou děti totiž používat mobily a v 60% táborů mohou použít mobil jen v předem stanovenou dobu a ve zbývající pětině mohou mobilovat vlastně kdy chtějí. Masakr, vemte si, že se třeba několik hodin nemůžete podívat na sociální sítě Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. To se dá přežít. Svět je čím dál tím přísnější, co si budem. To nám před 20 roky na táboře nikdo mobil nezakazoval, no možná před 20, před 25. Co vy a tábory? Jak to máte? Jaké máte vzpomínky? Mobily ano, anebo mobily ne? A jaký tábor byl váš ten nejlepší? Podělte se o to s námi. 777-937-777. Já když vzpomínám sama za sebe, já jsem tábory milovala, ale vždycky jsem byla taková ta, která na začátku brečela a potom jsem vlastně, když jsme odjížděli ten poslední den, tak jsem taky brečela, protože na začátku to bylo proto, vemte mě domů, mami, tati. A když ten tábor skončil, že se mi domů vůbec nechtělo. Možná to někdo máte společný, tak pojďme zašpomínat, podělte se o to. 777-937-777 a teď už dokola Miraj a Trip.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Posloucháte Hit Radio, Shia, Elastic Heart, s vámi Lea, hezké dobré ráno. A my jedeme společně na vaše tábory, kde jsme vzpomínali, co vy a vaše tábory, jaký byly ty nejlepší, jestli mobily ano, nebo mobily ne. Tak píše nám tady Honza, ahoj Hit Radio, mobil klidně nechte doma, aspoň nikdo nenatočí, jak zpíváte u ohně. Jo, a dodnes umím morzeovku, heslo na Wi-Fi už ne. Posluchač Honza, nebo nám tady taky píše Helena, když jsme jezdili na tábory my, mobil nebyl potřeba, když rodiče chtěli vědět, jak se máme, museli si prostě počkat na pohled. Tak po to se podepíšu všema deseti, je to tak. Taky nám tady píše další posluchačka, ahoj Leonko, jezdila jsem pravidelně na 14 dní a mobily tam byly přísně zakázaný. Spalo se ve stanech, chodilo se na klasický kadibudky, ježišmarja, kadibudky. Hráli se bezva táborovky, ráda na tyto tábory, paradoxně vzpomínám, byly o milionkrát lepší než ty, kde byly mobily a elektronika povolená. Vrátila bych čas a klidně si to i teď v 36 letech zopakovala Káťa. Káťo, tak já se k tobě 100% přidám a myslím si, že nebudu sama. Taky nám tady napsal Petr, ahoj Leonko, největší dobrodružství bylo přežít noční stezku odvahy. Dodnes si nejsem jistý, kdo se bál víc, jestli já nebo vedoucí schovaný ve křoví. Peťo, díky za zprávu, nebo tady ještě poslední, mobil bych dětem nechal doma, týden bez displeje a ještě nikomu neublížil. Naopak vzniknou vzpomínky na celý život, tak pod to se taky podepisuju. Tak prosím vás, pokud možno mobily nechte dětem doma, anebo opravdu jenom výjimečně v povolený čas a užívejte si toho tady a teď.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. Z hlavního města máme i dobré zprávy. Na sjezdu z Pražského okruhu na Vestec ve směru od D1 byl provoz obnoven. Přejeme šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Alex Warren, Ordinary, posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů v plném proudu a taky pomalu, ale jistě můžete začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, rychlá pětka za několik málo okamžiků, 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, to prostě chcete. Teď už ale s Kubou, ranní update.
1: Ranní update.
2: Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Invazivní čtverzubec stříbropásí se kvůli oteplování moří masivně šíří ve východním Středomoří, kde představuje riziko pro plavce. Ryba dokáže svým silným zkusem způsobit vážná zranění. Odborníci před letní sezónou varují turisty, aby byli ve střehu. Dnes je světový den čokolády. 7. července se neslaví náhodně. Předpokládá se, že právě 7. července roku 1550 byla čokoláda poprvé uvedena na evropský trh. Tak bychom to měli oslavit. A jak jinak, než kouskem čokolády.
0: Kubo, děkuji, už teď se mi zbíhají sliny, protože já jsem čokožrout. Pokud mi chcete někdo z vás, našich posluchačů, udělat někdy radost, tak prosím vás na adresu Hit Radia. Moc různý druhy čokolády. No a teď už rychlá pětka, pište, chci soutěžit 777-937-777 a posílám vám jeden song. Devadesátky, nesmrtelné hity. Kdo jste ještě neslyšel naše Hit Radio devadesátka, tak honem to napravte, protože jedna pecka za druhou. Ace of Base, Beautiful Life právě teď.

0: Beautiful Life, Ace of Base, dobré ráno, rychlá pětka a my jdeme soutěžit a dělat někomu z vás radost právě teď. Rychlá pětka. Já už vím, že máme na telefonu posluchače Zdeňka, dobré ráno.
1: No dobré ranko, ahoj.
0: No dobré ranko, Zdeňo, odkud jsi?
1: Já jsem kousek od Nového Bydžova.
0: Tak zdravíme do Nového Bydžova, doufám, že jsi ready, připravený soutěžit na našich pět ano. otázek.
1: Ano, jsem snad ready, doufejme.
0: Vyhrál by si 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Wow.
0: Což je prostě široká škála skvělých interpretů. Tata Boys, Kateřina Maria Tichá, Adam Jurice, Olympic, No Name, Mankáči, MiG-21 a spousty dalších.
1: Mhm, tyjo,
0: no,
1: paráda.
0: Tak jdeme na to?
1: Ano, jdeme.
0: Tak pojď, nádech, výdech.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Londýnem?
1: To bude Temže.
0: Ano, výborně. Žádné zaváhání, jdeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Ještě jedno, mi to přeskočilo.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Měsíce tam žádný není.
0: Ano, takový malý chytáček, no. Víš co, potom volnu. Jedem dál.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejlepší kamarád Křemílka?
1: To bude Bochomůrka.
0: Ano. Zdeňo, pokračujem, jo?
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Na čem nerostou šišky?
1: Na kameni.
0: Výborně. No a poslední otázka. Kolik palců máš na jedné ruce?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Výborně. Je to tvoje. Hudba těch nejlepších interpretů. Víno těch nejlepších vinařství. Doufám, že seš vinař.
1: Já jsem vinař zrovna.
0: No tak výborně, kouzelné prostředí vinařství, Somberg, Lahofer, Chateau Valtice, Johan V. Třebí, vlice, spousty dalších a dokonce prostě skvělá hudba. Čerstvý vzduch, třeba nějaká ta láska všude kolem, užiješ si to, s kým vyrazíš?
1: Jo, to si musím pořádně rozmyslet, tadyhle to bude za odměnu.
0: No tak to je skvělý, mám radost, vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam lupeny poslat. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, tolik nadšení, to miluju, když vám děláme radost. A nebojte, zítra rozdáme další 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou i někomu z vás.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Black Eyed Peas, dobré ráno, 7 hodin 40 minut, aktuální čas, posloucháte snídaní šampionů Hit Radio, s vámi taky Lea. Tak rychlá pětka za námi, nebojte, zítra 4 lupeny, opět na někoho z vás. Teď tady máme takový tip, kam byste mohli vyrazit třeba se svojí láskou, s dětmi, s kýmkoliv budete chtít. Pokud jste ještě o prázdninách totiž nebyli v zoo, tak jděte do zoo, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáčci. A co je na nich zajímavý? První měsíce krmí rodiče své potomky takovým speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Tak to já jenom, aby třeba vaše děti věděly, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. Jdeme na cesty.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v hlavním městě se nejvíce zdržíte na tradičních místech, popojíždět budete na Strakonické ve směru do centra, ucpaný je Nuselský most i Vilznova.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Královna všech královen Eva Farná, Boží mlejny milou, posloucháte Snídaní šampionů a my jsme dneska ještě neprobrali ty Karlovy Vary. Tak co se tam zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Oto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo neviděl. Aneb, jak řekl Marek Eben, je těžké pozvat všechny, které chcete, ale těžší je pozvat ty, které nechcete a pak jen doufáte, že nepřijdou. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, takže holky, smolíček, pacholíček, nejspíš máte smůlu, zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin, no a z Big Board Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Verešovou. Jo, a abych nezapomněla, moje módní přehlídka, protože jsem ve Varech strávila taky pracovně 3 dny, kde jsem šla za modelku, ano, slyšíte správně, za modelku, bez mikrofonu tentokrát, bylo tam spousty herců, hereček, zpěváků, zpěvaček a dalších různých lidí, tak dopadla taky na výbornou. Můžete se dokonce mrknout i na můj Instagram, jak to vypadalo, Lea Giongios, je takhle mě tam najdete, no a jinak je to samý dekolt, večírky a taková ta jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane. Pojďme k muzice. Cyril Stumbling In a taky Panic at the Disco. Díky, že posloucháte, že jste s námi. Hezké, dobré úterní ráno. Jsme Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné ráno, 8 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Za Českou se ho zúčastní premiér Babiš i prezident Pavel. Hlava státu si vymohla účast až díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády Babiš. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maděrová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. A teď z našeho regionu.
3: Od této soboty, tedy 11. července, nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Linka číslo 23 pojede po trase Královka, Malovanka, Pohořelec, Brusnice, Prašný most, Hradčanská, Chodkovy sady a Malostranská dál na Zvonařku. V obou směrech pak změní trasy denní tramvaj 25 a noční 97. Omezení potrvá do 17. července. Většinou proměnlivá oblačnost, v průběhu dne ojedinělé slabé přehánky a odpolední teploty kolem 22 až 24 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dobré ráno, je pár minutek po 8. Pokud vám dnes připadá, že jsou silnice o něco klidnější, tak nejste sami. Prý je dneska v Česku na dovolené nejvíc lidí z celého roku. Takže zdravíme všechny, kteří si užívají volno, tiše závidíme. A ještě větší pozdrav posílám vám, kteří už jste v práci, nejste v tom sami. O to lepší hudbu vám dnes na Hit Radio zahrajeme.
0: Hit Radio.

0: 10 minutek po 8 je úterý 7.7. Posloucháte Snídaní šampionů. S vámi Lea, před námi pár posledních 40 minutek vysílání. Každopádně se zeptám, už jste zaplatili své pokuty? Neptám se totiž jen tak, jo? Protože data z platebních karet ukázala, že jsme, nebo takhle, že jsme co do peněz předvídatelní asi jako česká obrana na fotbalovém mistrovství světa. V pátek my Češi nejčastěji tankujeme a provádíme velké rodinné nákupy potravin, nevím, jak to máte vy, dejte klidně vědět. V sobotu to je takový ten den s nejvyšší útratou za zábavu, restaurace a kulturu, to si myslím, že sedí. No a úterý statisticky dominuje v platbách pokut správních poplatků. Tak jak je to u vás? Dejte vědět na 777-937-777. Já si myslím, že nejspíš se snažíme dohnat svět, řešíme resty a k tomu parkujeme kreativně. A platební terminály policistů jedou na plné obrátky. Jo, a jestli vás zajímá, co nás čeká ve středu, tak to jsou platby u lékaře.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Tři minutky po čtvrt na devět, dobré ráno. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Posloucháte Hit Radio a představte si, že před 54 lety se u nás prvně začalo jezdit na dálnici. Oslavme toto výročí minutou ticha, protože dnes už se na dálnici jenom stojí. My řidiči víme, o čem mluvíme. První úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl uveden do provozu 8. července v roce 1971 a mimochodem celá byla dostavěná o 40 let později, než bylo původně plánováno. Jo, to by průměrné rychlosti českého silničáře asi tak odpovídalo. Tak teď mrkneme, jak to na cestách vypadá u nás právě teď.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte bouračku dvou aut na Novém Městě, v ulici Na Bojišti bourala dvě osobní vozidla, dejte tam pozor a hlavně nohu z plynu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: nechutná ranní hit rádio Snídaně šampionů v úterý 7.7. s vámi Lea. Hezké dobré ráno. Taky dobrou chuť, pokud právě svačíte, snídáte a v práci vám to uteče, nebojte. Teď už ranní update s Kubou.
1: Ranní update.
2: Teploty teď půjdou zase nahoru a od středy ubyde i srážek. Vydaří se víkend, má být jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Ochladit by se mohlo až ve druhé polovině července. Další velká krádež šperků ve Francii. Šperky v přepočtu za více než 100 milionů korun si v neděli odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie. Stalo se tak necelý rok po uloupení královských klenotů z pařížského Louvru. Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře Portugalska se Španělskem a vyřazení v osmifinále. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí, anebo ještě bude pokračovat.
0: Kubo, díky moc, my pokračujeme ranní porci skvělé muziky právě teď. Summer Sun, Texas, taky Ed Sheeran. Hezké dobré ráno, jsme Hit Radio.

Šafír, 8 hodin 37 minut, aktuální čas. Já vám chci, naši milí, strašně moc poděkovat, protože nám tady přišlo opravdu hrozně moc zpráv, jak jsme tady řešili, co se dělo v Karlových Varech. A já jsem se mezi tím zmínila, že jsem tam strávila krásné 3 dny, protože jste se na to i ptali. A prostě těch slov, tolik krásných slov od vás, že jsem byla pěkná dcerenka, mi tady dokonce napsal jeden posluchač z Moravy, tak vám hrozně moc děkuju, že si vůbec najdete čas nám napsat, ať už na naše sociální sítě, anebo tady na naše telefonní číslo, kde jsem se pomole prošla jako modelína poprvé a naposled. A jak to vypadalo, můžete právě vidět na mém Instagramu Lea Giongiosi, takže děkuju, protože těch zpráv přišlo strašně moc. A já jsem se rozhodla, že vám za to pošlu nějakou 90kovou věc, protože vy tyhle hity milujete, tak nezapomeňte poslouchat i naše další rádio, které se jmenuje Hit Radio 90, přes web nebo přes aplikaci Radia.cz. A tady ode mě Salt and Pepper. Spinderella cut it up one time.

0: tahle krása ode mě pro vás. My pokračujeme dál, protože za chviličku tady pro vás máme opět terapii venkem, kde naše Hit Radio a Mega e-shop zase pro vás něco vymysleli, tak si na to rozhodně počkejte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Drive, 8:45. Hezké dobré ráno a my vám jdeme naordinovat další terapii venkem. Naše Hitrádio se spojilo a mega e-shop nabízející outdoorové vybavení For Camping. Opět pro tento týden vyhlašujeme a ordinujeme terapii venkem. Vy, kdo nás posloucháte pravidelně, už to velmi dobře známe. Chceme vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. No a tento týden chceme historky na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Pište nám na web hitradio.cz, stejně tak, jako to udělala pro dnešní den Markéta. Byli jsme s kamarádem na čundru, udělali jsme si ohýnek, kluci trošku popili a šli jsme spát. Spali jsme pod širákem, pořád tam bylo šílené chrápání okolo nás. Kamarádka mě vzbudila, že kluci hrozně chrápou, že jdeme spát dál od nich. No a když jsme se zvedli, že půjdeme dál, tak tak jen koukáme a vedle kluku na zemi chrápe srnec. To by nikdo nevěřil, jak chrápou srnci. Kamarádka se začala tak hrozně smát, že spadla do rybníčka, co byl kousek od nás. Takže jsme měli všichni pospaní, smích až do rána a skvělá nezapomenutelná historka. Zdraví vás Markéta. Markétko, díky za tvůj příběh, pobavil. No a vy ostatní, kdo jste to ještě neudělal, tak honem. Web hitradio.cz, hrajeme o poukaz na nákup produktů značky C od Summit v hodnotě 7000 korun na forcampingu.cz a na konci týdne opět vybereme ten nej, jehož autor dostane právě zmiňovaný voucher v hodnotě 7000 korun. A to se vyplatí.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Hit Radio City.

přátelé, kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji za veškerou vaši aktivitu, zprávy. Dobrá nálada se šířila éterem Hitrádia. Pokud možno, zůstaňte samozřejmě s námi dál, protože hudba je lékem na všechno. Přeju vám, ať vkročíte pravou nohou do toho nového úterního dne, pracovního pro někoho z nás, pro někoho dovči, užívejte si. A zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Ode mě ještě poslední song, Fight Song, a zítra naslyšenou. Čau!

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty v okolí Černáku, tady v obou směrech kvůli dopravním nehodám. Počítejte s 15 až 20 minutami, není vyloučeno, že ty kolony se budou ještě prodlužovat. Komplikovanější situace zůstává také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol směrem do centra a na příjezdu Barandovským mostem dál do Dobřížské ulice. Přerušovaná kolona je na Pražském okruhu od úrovně Jesenice až po Ořech směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Vládní delegace odletěla na summit Fankaře, speciál s prezidentem odlétá v těchto minutách. Petr Pavel se zúčastní dnešní večeře lídrů na summitu NATO.
2: Dnes se zúčastním Business Fora obranného průmyslu v rámci aliance, především s důrazem na to, že Česká republika má dlouhou tradici v obranném průmyslu. Dále se zúčastním jednání, které pořádá Mnichovská bezpečnostní konference na různá bezpečnostní témata, zúčastní se jich i řada mých protějšků.
1: Vláda na summit delegovala premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka. Součástí vládní delegace jsou pak také ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. V prodeji byly fixní pětileté, protiinflační pětileté i tříměsíční obligace. Lidé si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard. V nákupní galerii Myslbek v Praze začíná výstava velkoformátových maleb na skle Václava Bednáře. K malbě na kalené sklo dospěl prostřednictvím svých experimentů a na jeho obrazech se prolínají organické tvary s geometrií a zářivé barvy s temnými. Výstava potrvá do 20. září.
3: Fotbalový servis.
4: Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Španělsko tak zůstává jediným týmem, který na šampionátu ještě neinkasoval. Hvězdný kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo pak po zápase potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Dalším čtvrtfinalistou světového šampionátu je Belgie, která porazila Spojené státy 4-1. V osmifinále tak vypadly všechny tři pořadatelské země. Kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: A jaké bude úterý, většinou zůstává polojasné, oblačné, postupně v průběhu dne zataženo, objevit se od severu může na večer i slabý déšť. Maximální teploty kolem 27.
0: Hit Radio City.
6: Krásné dopoledne, 4 minuty po 9. S vámi dnes Kateřina Pechová, samozřejmě další hity a víči za 100 let. Hit Radio. No a teď už jsou tady taky Linkin Park a Lost. Tak hezké úterý.

Tohle je Avicii a Levels, posloucháte Hit Radio City. Krásné dopoledne, konečně zpátky v práci. Co? Prodloužený víkend, fuj! Strašný, tak už jste opět obejmuli, pozdravili všechny svoje milované kolegy a šéfy. Je to skvělý, co? Být zpátky. Pozor, prosím vás, dneska je úterý, ne pondělí, často se to takhle po těch dlouhých víkendech plete. To člověka jenom obtěžuje tyhle státní svátky. No je to hrozný, protože jenom necelý 4 dny a zase vás rozdělí strašlivý víkend. Je to náročný, člověk by přitom jako chtěl v té práci být neustále, že jo? Vlastně by tam nejradši spal se všemi těmi skvělými lidmi. No nic, dobře, tak to už by asi stačilo. Každopádně doufám, že jste si přes víkend, vy co jste mohli odpočívat, odpočinuli a že jste na těšení na to, co vám tenhle týden přinese. Já vám slíbím a zaručím a doručím jediný. Ty nejlepší hity u toho budou Coolio a Gangsta's Paradise právě teď.

0: Skvělá Dua Lipa a Physical Féteru Hit Rádia City. Krásné dopoledne. No a zdravíme na Prahu 4, tam totiž už pátý den. Jo, už pátý den jsou domácnosti bez teplé vody. Je to asi 12 000 domácností, což teda není málo, jo. Technici opravili původní netěsnost, pak se ale objevili další. To je samozřejmě blbý. Já jsem si ale třeba na internetu všimla, jedna slečna právě bydlí na Praze 4 a psala, že je to po čtvrtý ten týden, co je ve fitku, aby se mohla osprchovat v teplý vodě. Tak hele, všechno zlý je k něčemu dobrý, ne? Je mi jasný, že pokud bydlíte na Praze 4, tak mě teď chcete praštit. Dobrý, budeme věřit, že co nejdřív se to povede opravit a když tak prostě do fitka, no. Další hity za chvíli Rehab nebo Alvaro Soler, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Rehab a In My Head, posloucháte Hit Radio City. Krásné dopoledne všem. Dneska je pro někoho asi velmi šťastný den. Dneska je totiž Světový den čokolády. Jo, skvělá věc, samozřejmě třeba ta hořká, tam víme, že má spoustu benefitů pro lidské tělo, no a jinak obecně prostě ji lidi milujou, že jo. Jenomže dneska je taky den, řekni pravdu. Tak já vám to řeknu, jo. Já třeba nemám ráda čokoládu. Já vím, no jo, no, to se nedá nic dělat, jo, prostě někdo to má, někdo ne. No ale já bych sem tímto chtěla vyvolat jednu diskuzi. Dámy a pánové, já jsem se přiznala, pojďte mi taky říct nějakou pravdu. Schválně, 777-937-777, já nevím, že třeba, co, no nesnášíte koriandr, to je celkem snadný, že jo, nebo milujete ananas na pizze, jo, schválně, napište mi nějakou pravdu na 777-937-777, jsem moc zvědavá, s čím přijdete. Já k tomu posílám další hity, za chvilku Rudimental a John Newman a teď už je tu divoký byl a znamení.

0: Rudimental a John Newman s námi v éteru Hit Radio City. A já jsem vám řekla pravdu, že nemám ráda čokoládu. A chtěla jsem, abyste se mi taky trochu otevřeli, přiznali. A vy jste to udělali. Skvělá věc. Třeba Kačka píše, k té pravdě, bytostně nemám ráda vše, co šlo okolo bílku. Takže sněhové pusinky, Pavlova, Indiánci. Tak Kačka si podle mě bílkovou omeletu nedá, jo? A je to naprosto v pořádku. Martin píše, kyselý okurky si kupuju prakticky jen kvůli nálevu, strašně mi to chutná. Martine, když tak mi pak posílej ty okurky, jo? Já zase bych klidně si dala jen ty okurky. Andrea píše, kupuju si hořčicový bramburky a namáčím si je pak doma do hořčice. Nepíše teda do který, jestli francouzská, jo, puntíkatá nebo hladká. Každopádně skvělá volba. Hele, ať už vám chutná cokoliv, tak hlavně, že vám to chutná. Doufám, že se vám k tomu budou líbit naše další hity Damiano David, Erik Pritz nebo Hunter X.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Hunter X s námi v éteru Hit Rádia City těsně před 10. hodinou. Za chvilku Pink nebo Mark Ember, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Jak to vypadá na Černáku? Tady kvůli dopravním nehodám jste hlásili ještě před hodinou dlouhé popojíždění a není tomu jinak ani teď. V obou směrech počítejte stále s kolonami a s více auty. Popojíždění 15 až 20 minut může být ve směru k Štěrboholské spojce také delší. 25 minut jste nabírali zpoždění na Pražském okruhu, tady polevili kolony na úrovni Jesenice a Ořechu, aktuálně tedy pouze čtvrt hodina v přerušování koloně. No a také Barandák, který se směrem do Dobříšské zdržíte ještě aktuálně 10 minut a platí to také pro příjezd do Prahy po D1 zhruba od Opatova. Vaše dopravy.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Magistrát opraví učňovskou kuchyni na střední odborné škole v Čakovicích. Součástí zakázky je kompletní rekonstrukce stávající kuchyně, kterou žáci používají při odborném výcviku. Plánuje výměna elektroinstalací, vzduchotechniky, vodovodu i kanalizace. Škola má přes 500 žáků v 5 oborech, většina z nich souvisí s gastronomií. Sněmovna bude dnes opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům k opětovnému posouzení s některými úpravami vrátil Senát. Ve druhém čtení se pak poslanci budou zabývat návrhem na obnovení EET. Očekává se, že jednací den potrvá opět do noci. Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. V hlavních rolích Iva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Isová. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keys. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Elise Mertens, která vyřadila na šip Marii Bouskovou.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Většinou polojasný oblačný den, až na večer přibývání mraku a později se může od severu objevit také slabý déšť. Pokud bude místy západní vítr, může být silnější, nárazový a maxima kolem 27.
0: Hit Radio City.
3: Krásné dopoledne, 2:50 a za chvíli City Quiz, a to opět o skvělé výhry, tak si to nenechte ujít. Hit Radio. K tomu další hity. Michael Andrews, Mark Ember a teď je tady Pink. Jdeme na to, Praho.

0: World, Michael Andrews s námi v éteru Hit Rádia City. A je to tu.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Ano, další kolo City kvízu a pozor, protože následující 4 dny vás opět čeká fantastická výhra. Každý den 4 lístky na Hrady CZ na točník. Ten proběhne už 10. a 11. července. Spousta skvělé hudby, jedinečná atmosféra. No prostě, tam chcete být a s námi tam můžete vyrazit zadarmo. Stačí správně odpovědět na moji záludnou hádanku. Jste ready? Budeme dneska společně poznávat jeden slavný seriál. Pustím vám kousek znělky, jo? Mělo by to stačit. Uvidíme. Takže, co je tohle? A to je všechno. Víc toho nemám. Mělo by to stačit. Pokud jste poznali, pište na 777-937-777. Ještě jednou. Jak se tenhle seriál jmenuje? Pište správné odpovědi na 777-937-777. Jeden z vás získá 4 lístky na Hrady CZ. K přemýšlení Edvard Maja.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s Kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: Tom Walker s námi v éteru Hit Rádia City a je čas zjistit, jak to teda bylo. V dnešním City kvízu a ve všech následujících tento týden hrajeme o 4 lístky na Hrady CZ, konkrétně na Točník. Na telefonu už dnešní soutěžící Eva. Evi, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
1: Ahoj, no mám se výborně.
0: Jak je to možný takhle v úterý?
1: No, mně to přišlo, jako kdybych měla dovolenou ten jeden den, takže vlastně fajn.
0: Tak to je dobrý, to je samozřejmě pozitivní, tebe teď čeká jednoduchý úkol. Já ti opět pustím tu ukázku a musíš správně říct, cože to je. No, tak co to je,
1: Evi? Je to, jak jsem poznal vaši matku, je to seriál.
0: No, jasně. Strašně jednoduchý. Evi, gratuluju, 4 lístky na Hrady CZ, na Točník jsou jenom tvoje.
1: Děkuju moc.
0: Mě zajímá, protože je to už teďkon 10 až 11, tak tušíš, koho sebou vytáhneš?
1: No, vůbec netuším ještě, se přiznám teda.
0: No tak hele, je to dobrá pozice, aby na tebe lidi byli hodný. Funguje to.
1: Děkuju.
0: Evi, ještě jednou gratuluju, díky, že ses zapojila, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: No a nebojte, děkuju vám všem, co jste napsali a další šance zase zítra.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Upečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí. Hit Rádio.

0: Azure a Too Sweet, posloucháte Hit Radio City. Chtěli byste hledat poklady? Není to pro každýho, jo, náročný, chodíte s detektorem, dlouho, dlouho nic, pak najednou něco najdete, třeba plechovku, víčko od piva, starý šroubek. No a nebo jako hledači v Radotíně, třeba funkční granát. Ano, to se prosím vás teď opravdu v Radotíně stalo. Zasahovat musel pyrotechnik, všechno dobře dopadlo, ale představte si to, to napětí. Hledáte, hledáte a najednou křičíte, tak to je bomba!
1: Hit Radio City.
0: No nic. Další hity před námi, za chvíli Leony a teď je tu Dr. Alban.

0: Posloucháte Hit Radio City s námi Leony. Prosím vás, pozor na to uklízení, jo? Skupina anglických dobrovolníků se teď v únoru pustila do úklidu kolem oblasti řeky Reading, kde prostě je, fakt je to průšvih, jo, byly tam prostě pneumatiky, opravdu bordel, jo. No tak to uklidili, místo uznání jim státní agentura pro životní prostředí dala vědět, že je to protiprávní a že teda tím mohli absolutně teda poškodit celou tu řeku tím, že to uklidili. Jo, slyšíte správně. Není to první případ, kdy se lidi rozhodli, že ten úklid po těch dlouhých stáhnicích nebo snahách upozornit instituce na to, že je někde nepořádek, to vzali do svých rukou a nakonec z toho byla třeba pokuta. Takže prosím vás, bacha, jo? Vy to totiž myslíte dobře. Ale co pak ta instituce udělá? Co vám řekne? Ano, takže prosím vás opatrně. We will rock you, Five and Queen, už za chvilku. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Asylum. Disturbed Féteru Hit Rádia a City těsně před 11. Za chvilku Kesha nebo Linkin Park, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Na příjezd do Hradeckou dálnicí se zdržíte na sjezdu u Černáku směrem do Kbelské, zdržení kolem 15 minut. Uklidňuje se situace v opačném směru. Stále ale hlásíte přerušovanou kratší kolonu od Černáku po Štěrboholi směrem do centra. Zdržení by mělo být kratší do 5 minut. Příjezd do metropole po D1, tady se tvoří kolona od Průhonic až dál na Záběhlice. Tady nabíráte zpoždění minimálně 10 minut a kvůli dopravní nehodě stále popojíždíte i pražským kruhem směrem k letišti, a to už od úrovně Jesenice. Tady je zdržení minimálně 10 až 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Praha 6 schválila dokument Sdílená vize Korza Davidská. Cílem je postupně proměnit Davidskou v kvalitní, bezpečné a živé veřejné prostranství, a to s větším množstvím zeleně, které lépe propojí Kulaťák s Hradčanskou a podpoří každodenní život místních i návštěvníků. Ulici dnes zatěžuje silná automobilová doprava, nejednotné povrchy nebo omezený komfort pro pěší. Některé radnice a obce chtějí prodloužení linky metra B z Černého mostu přes Horní Počernice do Nehvist. Praha 14, Praha 20 a obce Šestejovice, Jirny a Nehvizdy k tomu uzavřeli memorandum. Je to první krok k tomu, aby se tato možnost to odborně prověřila. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek 2% HDP na obranu. Před dnešním modletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš. Už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. V čase letních prázdnin památky nabízejí bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Doplňuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
3: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
1: Prázdninová sezona vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Většinou polojasno, oblačno, postupně odpoledne zataženo, později na večera pak od severu déšť nebo přehánky. Maximální teploty kolem 27 stupňů a místy západní nárazový vítr.
2: Hit Radio City.
0: Krásné dopoledne, je 3 minuty po 11. S vámi Kateřina Pechová. Čas vymyslet, co budete obědvat, a k tomu je tu Kesha.
5: And feeling like P. Diddy,
6: hey,
5: grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Los Frequencies, Are You With Me? Posloucháte Hit Radio City. A prosím vás, je to 54 let, co se u nás poprvé začalo jezdit na dálnici. Můžeme to oslavit chvilkou ticha, protože teď už se tam jenom stojí. Takže počkat. Jo. První úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl uveden do provozu 8. července 1971. Mimochodem, co je jako neskutečný, celá byla dostavěná o 40 let později. 40 let, jo. Jakože plán byl samozřejmě, že to bude trvat kratší dobu, ale víme, jak to tady funguje. Pojďme si říct, že třeba na Pražský okruh už taky čekáme nějaký ten pátek, že jo. Ale hele, buďme optimisti, jednou to klapne. Co je tady určitě hned teď, to je Adam Ďurica. Tak si to užijte.

0: on me, to je Bruno Mars, Féteru, Hit Radio City. Ak nevyhleď, dobře, teď ještě ne, ale v noci, jo, protože je následující červencové dny a do konce týdny slibují řadu neuvěřitelných podívaných, jo, většinou jsou to přiblížení vesmírných těles. Což je jako hustý, jo, to často nevidíme. A dokonce bychom z Česka měli mít možnost stále vidět noční svítící oblaka, taky Mléčnou dráhu. Takže ano, prostě následující týdny budeme koukat nahoru, jo, naučíme se to. Hned vlastně dneska v noci nás čeká setkání měsíce se Saturnem. Bude to normálně pozorovatelné očima, jakože samotnýma, ale když použijete dalekohled, tak vám to pomůže. Měli byste díky tomu třeba zahlídnout i prstence planety, což je hustý. Jo, to jako se taky neděje úplně často. Takže dneska v noci ideálně jenom třeba malinko zkuste někam na okraj Prahy, ať tam není tolik toho světelného smogu, a ideální by to mělo být někdy krátce po půlnoci dívat se na východní až jihovýchodní obzor a zítra si povíme, kdo z nás to viděl. Za chvíli už další hity douší Coldplay, Little Sims a Burna Boy nebo Bob Sinclair.
1: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen

Krásné, stále ještě dopoledne za 25 minut 12 hodin, ale pozor, protože i dneska večer, ano, přesně v 6, nás čeká společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, slibuju, že i dneska to bude nabitý skvělými hity. Kdy jste třeba naposledy slyšeli tuhle pecku od Modern Talking? A nebo tohle, Come on Eileen, song, u kterého se nejde neusmívat. Takže dneska večer? A ano, znít rozhodně můžou i Course a jejich radio. Tak dneska v 6, Hit Radio Classic a Course právě teď.

Krištof, právě teď Féteru Hit Rádia City, krásné dopoledne. 11:15, já se s vámi loučím, ne pro dnešek, ale pro zatím. Slyšíme se večer v 6 u Hit Rádia Klasik. Doufám, že u toho budete se mnou. Jen já, vy a to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už s vámi Jirka Pelnář, čekají vás a samozřejmě srdcovky, tak si to nenechte ujít. No a do té doby... LP Last on You, nebo třeba Daša.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte na Černáku pro oba dva směry, platí dlouhé zdržení minimálně čtvrt hodiny. Také Pražský okruh na úrovni Jesenice a pak před Cholupeckým tunelem. Nehoda a zdržení minimálně čtvrt hodiny. Vaše dopravní info volejte dál na 777-937-777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
3: Feeling blue without you.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv Přelci Daňková. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. V prodeji byly fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Lidé si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem je tak čtyřnásobně vyšší než původní plán 20 miliard korun. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdogana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Řekl to před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících jich na silnice vyjíždí velké množství a často zapomínají na vlastní bezpečnost. To potvrzuje také policejní preventistka Monika Šindlová.
3: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
2: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu nepříjemná zranění. Teď se ještě podíváme k nám. Kinobus dopravního podniku parkuje tento týden do čtvrtka ve Kbelích v tamním amfiteátru v Centrálním parku. Dnes večer uvidíme francouzskou komedii Bláznivý marsupilami. Zítra a ve čtvrtek české komedie Přání k narozeninám Křtiny nebo další komediální příběh Někdo to rád v Plzni. Začátky promítání jsou v tomto týdnu od 9:30.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Odpoledne proměnlivé, většinou polojasná oblačná obloha. Teploty kolem 27, to jsou maxima pro dnešní odpoledne. A na večer se opět zatáhne a rozprší.

Je 12 hodin, ahoj, začínají nám srdcovky, jak se máte? Mám tady pro vás 5 hitů z doby, kdy pivo stálo 15 korun a v kapse nám pípalo hladový tamagoči. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás a doufám, že se máte dobře a že máte ten první oficiální prázdninový den na pohodu. Já chápu, že jste v práci, někdo to dělat musí, to je jasný, ale zase nikdo neříká, že byste v práci nemohli být tak trošku v prázdninovém režimu, co? Tak se pojďme dneska nepřetrhnout. Srdcovky začínáme v roce 2004, tak pokud jste měli maturák 2425, tak předpokládám, že tohle vám tam 100% zaznělo. A nebo pak na letní pomaturitní party. Black Eyed Peas, let's get it started.

0: Black Eyed Peas na Hit Radio, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No vidíte, tak já jsem si s chviličkou říkal ten první oficiální jako prázdninový týden, jak nám hezky jako začíná, a Lucie mi tady říká, počkej, ale teď prázdniny, ty už byly i minulý týden. Aha, no jo, tak vidíte, jak to rychle utíká. Za chviličku je po prázdninách, za chvilku jsou děti zpátky ve škole a zase všechno je tak, jak má být, ne? Tak dobrý, tak ale jsem zpátky v realitě. Jo, jsem zpátky v realitě. Je pravda, že vy, kdo máte čerstvě doma miminko, tak víte, jaký to je prakticky jako celé noci nespat. Tak já jsem rád, že jsem vůbec přežil tu cestu po dálnici a mám takový jako malý olympijský kruhy pod očima. Ale to k tomu všechno samozřejmě patří. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a také naše srdcovky. První tady máme za sebou a půjdeme do našich, jak se říká, českých luhů a hájů. A když jsem dneska tak jako koukal z okna, říkal jsem si, no, tak jak dlouho jsem nespal a teď najednou vidím, že svítá, tak si říkám, páni, Lucie a svítání, to je srdcovka, která by dneska měla zahrát, kterou bychom si mohli dát. To jsem neslyšel ani nepamatuju. Rok 1998, fantastický album, Větší než malé množství lásky. A pokud pojedete někam na dovolenou a budete už v místech, kde nebude signál Hit Rádia, tak doporučuju tohle album si tam pustíte, protože to vás vrátí zpátky do času, kdy jsme hledali telefon čísla jenom ve zlatých stránkách a bylo to všechno tak trošku jako jiný a pro někoho možná vlastně i lepší. Ale to už je jenom úhel pohledu. Tak i tak, co se nemění, tak je pocit z téhle hitovky. Je to dokonalý. Tak si dáme srdcovka s číslem 2 právě teď na Hit Rádiu. Svítání.

0: další srdcovka od legendárních Pet Shop Boys. Zní to tak, jakože kdyby tenhle hit byl člověk, tak už ho v tramvaji pustím sednout, ale pořád je to mladý, je tomu teprve 30 let. Letos navíc úplně přesně. Hit z roku 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio a já tady mám jednu hezkou zprávu z WhatsAppu 777-937-777. A píše mi tady Martin, píše: čau Jirko, díky za vzpomínku na zlaté stránky. Je vtipný, že dneska se bojíš někam veřejně napsat svoji adresu nebo si uložit kreditku do telefonu. Ale tenkrát jsme za to ještě platili, abychom to číslo a adresu mohli v tom seznamu mít. Tak díky za vzpomínku. Zdraví Martin. Martine, to je pravda, to je vlastně jako fakt, když za to se platilo. A celkově ty zlaté stránky ty měly víc využití, ne? I v domácnosti. Já třeba doteď věřím tomu, co se u nás na sídlišti normálně říkávalo, a možná si to budete pamatovat taky, že prý zlatý stránky používali policajti na kriminálce při výslechu. Jo? Že tě prý s nima normálně mlátili, protože po nich nezůstávaly modřiny a monokly. Jestli to je pravda, to netuším. Jo, to by asi věděl nějaký policajt z 90. Ale na druhou stranu byly to 90. A tam bych věřil úplně všemu. Jdeme dál k hudbě, tentokrát jdeme do roku 2004. Mám tady další srdcovku od Gwen Stefani na solové dráze. Píseň je to Cool, tak se jmenuje. A je to asi jediný videoklip, kde není blondýnka, ale hnědovláska. A je tam teda zatraceně sexy. Tak tady máte třetí srdcovku na

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City.

0: jsme se proletěli. Pokud letos nejedete nikam na dovolenou, nebo respektive neletíte nikam na dovolenou, tak tohle je alespoň takový jedno malý letadlo pro vás. Aeroplane Red Hot Chili Peppers.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A máme tady srdcovku na přání, která na vás čeká už za chvíli. Na vás bude, abyste napsali na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet. Jo, je úterý. A ještě k těm zlatým stránkám. Já úplně nevím, jestli tohle je od policisty, když jsme se bavili o tom, že se zlatý stránky prý se říkávávalo, že se používaly u výslechu, že prý nedělali jako monokly a modřiny, jo. Tak tady mi od Fandy asi přišlo. Ještě se dávalo vybrat ze zlatých stránek, jestli firmy nebo bytové stanice. Ti zkušení brali firmy, byli tenčí. Aha, tak teď už chápu, na jaké straně stolu teda Fanda seděl. Dobrý, rozumím. OK, tak na každým, jak to je, na každým šprochu pravdy trochu. Je to tak, skvělý. Teď mi tady ještě pípla jedna SMSka a tady se píše zlatý stránky u výslechu, to se nikdy nepoužívalo. Závorka. A ta částka taky nesouhlasí. Tak jsme doma. Pecka. A teď už potřebuji, abyste mi jenom napsali, co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na vaše přání. Nechám to úplně na vás. Rock, pop nebo něco letního. Dejte vědět. Těším se na váš výběr.

0: Alex Warren, Ordinary a 10 minut čekání na srdcovku. Na přání je za námi.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A tak já to nebudu protahovat, jdeme na

srdcovku na přání, psali jste si na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 a Matěj napsal: ahoj, jsme na cestě ze Švýcarska, jedeme už 3 hodiny a tak rád bych slyšel The Real Slim Shady a Eminema. No, to chápu, to já taky. Navíc Eminem za volant, na dlouhou cestu, to k sobě sedí jako 90 a domácí melír z peroxidu. Tak pokud jste si i vy kdysi taky udělali peroxidovou hlavu, experimentovali jste s touhle blond, tak tohle je srdcovka i pro vás. Tak Matěj, šťastnou cestu a volujeme doprava. Je tady Slim Shady.

ze dvou zim se stalo 8 let. A pak to skončilo. Kdo by to neznal? A v tom je kouzlo Kateřiny Marie Tiché, že ve svých písních nám vlastně jako často mluví z duše. Je to i váš příběh? Pak doporučuji, zajděte si na její koncert a dejte si to živě, protože to je skvělý. Kateřina Marie Tichá, byt 66 na Hit Rádiu ve 1:15. Dnešní srdcovky jsou u konce, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby stihneme například Lady Gaga a nebude chybět ani Sia a Kendrick Lamar s hitem The Greatest. Tak dál buďte s námi a užívejte dnešní den s Hit Rádiem a Sirkou Pelnářem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga a její hit Abracadabra v 12 hodin 59 minut. Já říkám Čáry Mary Fuka, je tady aktuální doprava a taky Lucie, která má pro nás už za chviličku nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony polevily na úrovni Černáku. Platí to pro oba směry. Zdržení by mělo být kolem 5 minut maximálně. Také Pražský okruh na úrovni Jesenice nebo Ořechu směrem k letišti. I tady se zdržíte už jen nárazově. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.
3: Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Při globálním zátahu proti obchodování s lidmi policie zatkla více než 1000 lidí. Informoval o tom Interpol, který červnovou akci na 5 kontinentech koordinoval. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti, doplňuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
4: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 tisíc korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 tisíc korun.
3: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. Některé české snowboardistky se dnes dozvědí, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maďarová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Teď ještě pohled k nám. Praha 6 schválila dokument sdílená vize Korza Davidská. Cílem je postupně proměnit Davidskou v kvalitní, bezpečné a živé veřejné prostranství s větším množstvím zeleně, které lépe propojí kulaťák s Hradčanskou a podpoří každodenní život místních, ale také návštěvníků. Ulici aktuálně zatěžuje silná přítomnost parkujících aut.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Oblačnost proměnlivá většinou, ale oblačno postupně zataženo. Přidat se na večer může přeháňka nebo intenzivnější déšť. Maximální teploty 27 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky zdravím do Karlových Varů, kde je v plném proudu tradiční mezinárodní filmový festival. Nebyli jste tam kdysi, když tam byl vystavený Železný trůn ze seriálu Hra o trůny? Mluvím o tom, protože jsem se na to teď vzpomněl. Sednout si na něj byl pro mě jeden z top zážitků, tak pokud tento týden míříte do Karlových Varů, tak vám přeju, abyste něco podobného zažili i vy. No a když teda jsem si vzpomněl na Hru o trůny, dáme si Eda Sheerana, zpěváka, který byl velký milovník tohoto seriálu, a to dokonce tak moc, že si vynutil jednu malou roličku v jedné epizodě, nebo ve dvou. Poznáte ho, byl tam zrzavej.

Farben, Baby Goodbye. Posloucháte Hit Radio a my jdeme do Spojených států amerických. Donald Trump zase šokoval celý, tentokrát fotbalový svět. To, že prakticky kvůli němu odvolali červenou kartu americkému hráči, tak to už jste určitě slyšeli, protože teď se nikde nemluví a nepíše vlastně asi o něčem jiným. A upřímně, jako je to úlet. Mě zajímá, co vy si o tom myslíte. Dejte klidně vědět na 777-937-777, jak se na to díváte z pohledu laickýho. A zároveň, třeba i pokud vás jako fotbal vůbec nebere, tak co si o tom jako myslíte? To, že prostě prezident nějaký země kouká na zápas a najednou se řekne, tyjo, to si myslím, že nebyl faul. A tak zavolá prezidentovi Fifi. Ať se na to jako podrobně podívají a i to odvolají. Že i on poznal, že to není na červenou kartu. Byť sám přiznal, že ani nevěděl, co to ta červená karta znamená. Zajímavý. Jo, já jsem to jeho vyjádření četl a teda musím říct, že mě tam docela zarazilo, když tam ještě říká, že si nechal i prověřit toho rozhodčího. Zajímavý. Myslím, že to bude asi první fotbalový rozhodčí, na kterýho budou mít v Bílém domě i speciální složku. No a tak se nedivím, že už se ozývají další země, jakože Francie chce prošetřit kartu pro jejich hráče a dokonce už o tom prý uvažuje i Anglie. Donald Trump tak otevřel takovou novou pandořinu skřínku. Tak není divu, že hráči Belgie, kteří vyřadili Spojené státy z mistrovství světa, tak že přitom posledním golu tak ještě dělali takový oslovný taneček, kterým se rýpli právě do amerického prezidenta, protože parodovali jeho vítězný tanec. No, je to zajímavý. To, že mistrovství světa v Americe bude zajímavý, že to bude možná i trošku cirkus, to jsme viděli na začátku, ale to, že to bude až takový cirkus, tak tom se nám asi ani nezdálo. A nejlepší na tom je, že ještě pořád ani není konec. Tak dál poslouchejte Hit Radio, protože my pro vás až do konce šampionátu budeme připravovat fotbalový speciál, tak jsem ještě sám zvědavej, čeho všeho se ještě tady na tom mistrovství světa dočkáme. Za chvíli Taylor Swift a právě teď

0: De Agostino na Hit Rádiu. Za 4 minutky bude 2:30. Dneska máme úterý odpoledne. A před chviličkou tak jsme řešili Donalda Trumpa a fotbalové mistrovství světa. A zajímavý postřeh mi poslal Zdeněk na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 a píše tady, že podle směrnic FIFA tak země, která se politicky pokusí ovlivnit soutěžní utkání, tak musí být vyloučena. To je jako zajímavý. Každopádně, myslím si, Zdeňku, že to se nestane. Ani by se to nestalo, i kdyby Američani porazili Belgii a postupovali by dál. To už bych řekl, že je větší pravděpodobnost, že si na konci šampionátu Donald Trump vymyslí, vyhlásí, předá a sám pověstí na krk Nobelovu cenu za fotbal. Každopádně, jestli teda něco dokazuje Donald Trump, tak jenom, že je to prostě jako mega žralok, který prostě plave mezi žralokama. Si dáme i my tady u nás na Hit Rádiu jeden z těch prvních velkých hitů od Imagine Dragons s názvem Sharks. A k tomu nebude chybět ani Calvin Harris. Už za chvíli na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.

Imagine Dragons na Hit Radio s hitem Žraloci. Ty nám taky plavou v některých akváriích po světě, ale úplně takhle u nás je jen tak nevidíme. Ale co můžete vidět, tak to jsou plameňáci. Byli jste už v zoo teď o prázdninách, ne? Jestli ne, tak jděte do zoo. Jděte do zoo, protože po všech zoologických zahradách v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to krásná podívaná. Jsou strašně roztomilí. Děti, tak ty s tou budou úplně unešený. A navíc, mám tady jednu zajímavost, první měsíce rodiče krmí své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Dobrý, co? Ještě, že už neobědváte. Ale já to říkám jenom proto, aby vaše děti věděly, jak můžou být šťastné, že mají k obědu to, co jim vy uvaříte. Těm prázdninách. Tak vyražte, stojí to fakt za to. Dobrý nápad, no a my pokračujeme dál. Za chviličku Zoo a Shakira. No a teď Calvin Harris s hitem Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

Shakira na Hit Rádiu s hitem Zoo, tedy Zoo. A ještě ohňostroje na závěr. To je krásný, ty ohňostroje, tak ty se nám hodí, protože dneska oslavujeme. Je to přesně 54 let, co se u nás poprvé začalo jezdit na dálnici. Nádhera. 8. července 1971 tak byl uveden první úsek D1 z Prahy do Mirošovic. Jo, já vím, že je to až zítra, jo. Ono se to teda otevřelo toho 7., ale to 8., tak to oficiálně tak jako spustili, jezdilo se, předpokládám, že 9. už tam byla cedule, musíme to opravit, tak to se jako typický, nic jiného my jsme neočekávali. Stejně si ale říkám, že to musela být jako krásná doba, když se ještě jezdilo po dálnici. Nádhera. Dovedete si to představit, že byste jezdili po dálnici. Dneska už víceméně jako stojíme, sem tam poskakujeme. A jak já s oblibou říkám, v Česku máme prostě jenom ředitelství silnic a dál nic. Tohle je Hit On My Head pro vás, pokud míříte někam právě teď po dálnici, aby vám to hezky utíkalo. A k tomu ještě přidám do 14. hodiny Coldplay a nebude chybět ani Bruno Mars. Tak šťastnou cestu, zítra dejem.

0: ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Bruno Mars a před námi nejnovější zprávy. Za chviličku s Lucí, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Okolí Černého mostu v obou směrech počítejte s více auty, silnější provoz a po pojíždění 5 až 7 minut. Krátce se zdržíte také na úrovni Jesenice na Pražském okruhu směrem k letišti nebo v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitrádio. Hitrádio. Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Hey, this is Ava Max.
2: All the hits.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Denková. V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo přes 1300 v celé zemi. Nejvíc nemocných je v současné době na Jižní Moravě. Za loňský rok hygienici evidovali více než 3200 nakažených. Antimonopolní úřad zrušil dvě soutěže Českých drah na bateriové vlaky pro regionální dopravu. Informaci přinesl server z dopravy.cz. Rozhodnutí není pravomocné, je možné proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, od rána krouží na oběžné dráze země. Startu rakety Falcon 9 dnes v aule Fakulty elektrotechniky přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, říká jeho vedoucí Šimon Sloboda.
5: Když bude ten přelet, tak my budeme tam vysílat nějaké softwarové parametry, budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
4: Kostka bude zemi obíhat 3 až 5 let, její kontrola má být postupně automatizovaná. A z vesmíru teď zpět k nám. Magistrát opraví učňovskou kuchyň na střední odborné škole v Čakovicích. Součástí zakázky kompletní rekonstrukce stávající kuchyně, kterou žáci používají při odborném výcviku, a v plánu je také výměna elektroinstalací, vzduchotechniky, vodovodů a kanalizace. Škola má více než 500 žáků, v 5 oborech, většina z nich souvisí s gastronomií.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: V průběhu odpoledne většinou polojasná oblačná obloha, na večer další přibývání mraků, zataženo. Objeví se přehánky nebo intenzivnější déšť v průběhu noci. Maxima 27 stupňů.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: 2 hodiny, úterý 7.7., tak snad vám ty 2 sedmičky dneska přinesou štěstí. Za chvíli tak nás čeká náš tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Tentokrát na velmi zajímavé téma, které se bude týkat dovolený a také našich ex. Tak zkuste si teď ze všech vašich ex vybrat jednoho nebo jednu. 3 minutky na ně myslete a pak vám řeknu proč. Bude to těžký. Sám jsem zvědavej, na co dneska přijdem. Teď Ava Max.
3: Hit Radio City.

0: Vamex, Sweet but Psycho, to se nám docela hodí.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a jako každý všední den po druhé hodině odpolední, tak řešíme palčivá témata a především jednotlivé průzkumy. A tentokrát tady máme docela zajímavý průzkum, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 51% lidí v Česku, to znamená o kousíček víc než polovina, by klidně jela na dovolenou se svým ex, nebo se svojí ex, kdyby ta dovolená už byla zaplacená. Co si o tom myslíte? Samozřejmě, tak dává to smysl, že to bude asi jako krátce po rozchodu, že jo, že si prostě jako pořídíte dovolenou, zaplatíte a já nevím, třeba máte je to za 2 měsíce během té doby, tak se rozhodnete, že prostě jako už spolu dál žít nebudete, že si každý půjde svojí cestou, ale máte tam zaplacenou tu dovolenou. Jeli byste na dovolenou nebo ne? Za mě 51% je teda strašně velký číslo a vůbec to nechápu. Na druhou stranu prostě jako, proč no? Prachy, že jo, jako, tam asi není nic jinýho. Tam asi není, že jako doufáte, že se k sobě vrátíte, tam asi půjde jenom o prachy. A nebo ne? Nebo je to jinak? Dejte vědět, 777 937 777. Co si o tom myslíte? Jestli vy byste jeli, nebo nejeli a popřípadě, jestli jste i třeba něco takového zažili.

0: čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a taky náš pořad.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska tady máme téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně odjelo se svým ex na dovolenou, pokud ta dovolená už by předtím byla zaplacená. 777-937-777, tak to je WhatsApp na Hit Radio. Díky za všechny zprávy, co posíláte, a tady to vypadá, že věci se asi jako hodně sekly, protože třeba Petr píše, no vůbec, to už je automatická žádost o papíry na hlavu. to chápu. Čau, hele, po takové dovolené bych skončil minimálně na Borech. Rozumím, Bory, Plzeň, Velká Borská Věznice. Rozumím, že tady by to asi nedopadlo dobře. Možná taky v Bohnicích, to je ta druhá varianta. Čau, já to zažila, rozešli jsme se 2 týdny před dovolenou a nechtěli jsme platit storno poplatek. Domluvili jsme se, že pojedeme jako kamarádi a že mezi námi nic nebude. Bylo to strašné. Samozřejmě, že jsme se tam několikrát zhádali, jednou dokonce se v noci i o něco pokusil, za to dostal facku, už bych to nikdy neudělala. Zdraví Eliška. Eliško, děkuju za zprávu. Tady další Jana. Ahoj Jirko, přiznám se, že si tuhle situaci nedokážu představit. Upřímně bych nejela. Představa trávit dovolenou s někým, s kým už nejsem, třeba mi ublížil nebo já jemu. Nevím, takže za mě je to určitě jako kec. Zdraví Jana, děkuju. Ještě jedna zpráva, ahoj Jiří, tak já bych nejela, ale co mě teda zaráží víc, kdo a proč zkoumá, kolik procent Čechů by jelo na dovolenku s ex? K čemu to je dobré? Zdraví Petra. Dobrý dotaz, k čemu to je dobrý? To nevím, ale my aspoň můžeme zjistit, jestli se mýlí nebo ne. A teď ještě si vemte, kdyby těm věcům za to někdo platil, za takovouhle blbost, co? No jo, tak jak to je? Mají v tuhle chvíli
1: vědci
0: pravdu, anebo je to bullshit? Dejte vědět, co vy si o to myslíte na 777-937-777. Klidně pošlete i hlasovku, jestli nemáte čas psát zprávy. Dáme si 2 hity a pak dáme velké rozuzlení.

0: Kabát, kdo ví, jestli další hit na Hit Rádiu, tentokrát už ve 14 hodin a 23 minut. Za chviličku Linkin Park. A teď velké rezime pro dnešní téma, dnešní odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A to, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně jelo na dovolenou se svým ex? Pokud už by ta dovolená byla zaplacená. Tak máme tady ještě pár posledních zpráv, mám tady dokonce i hlasovku. Tak uvidíme, na jakou stranu se přikloní.
2: No, mně se to přesně stalo loni, kdy jsme se s manželem rozešli, ale protože jsme měli koupený zájezd do Turecka a slíbili jsme to synovcovi, že ho vezmeme, tak kvůli němu jsme vlastně jeli spolu, všichni tři. A můžu říct, že to byla nejlepší dovolená, protože bylo to všechny v klidu, každý jsme si vlastně ji užili po svém a ještě jsme dořešili detaily rozvodu.
0: Vážně? Všechno v klidu? Dořešili jste detaily rozvodu, úplně nejlepší dovolená a takhle? Já snad začnu věřit na jednorožce, to je možný, to se neděje, ne? Vy jste někdy zažili jako rozchod nebo rozvod úplně v klidu? To je mazec. No tak to gratuluju samozřejmě, to je super. Sára píše, mně se přesně tohle stalo, půl roku jsme spolu nebyli a museli jsme potom jet i s mojí rodinou. Bohužel rodiče ho milovali a tak celou dovolenou jsem poslouchala jenom, jak se s ním musím dát zpátky dohromady. Dokonce mu můj otec poradil, aby mě překvapil ve sprše, že se to třeba spraví. Nejhorší Řecko na světě, zdravím všechny. Bože můj, no, tomu tátovi taky gratulujeme, to byl výborný nápad. Dobrá, tak co, jak to vidíte, já podle všech těch zpráv, co jsem tady čet a co ještě pročítám a ještě dneska odpoledne do tří pročítat se tady budu, tak si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají, když tvrdí, že to je 51%. Já si myslím, že by jelo jako mizivé 1 nebo maximálně 2%. Podle těch zpráv. Jinak asi máme všichni ostatní všech pět pohromadě. A prostě bychom na tu dovolenou nejeli. Díky za dnešní všechny zprávy. Zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ve stejný čas ruleta dvojsmyslů. No a další téma do našeho pořadu opět ve čtvrtek ve 2 tady na Hit Radio.

Na Hit Rádiu ve 14 hodin a 36 minut reinkarnovaný hit ze 70. let. Takhle zní v roce 2026. Docela by mě zajímalo, co by tomu tenkrát řekli, kdyby věděli, že jednou to bude taková, řekněme, trošku diskotéková věc. Nebo ne diskotéková, už tenkrát to bylo diskotékový, ale že to prostě bude znít takhle. Třeba by se jim to líbilo taky. Nás to baví hodně. My si za chviličku dáme bývalou Spice Girl Mel C. Z ten First Day of My Life, to znamená, že nás čeká troška romantiky. No a tady koukám, co se chystá zase u nás na naší politické scéně, protože možná, že nejenom vy, ale i naši někteří politici byli včera zmatení a v neděli, jestli můžou do obchodu, nemůžou do obchodu, bude zavřeno, nebude zavřeno, a tak se rozhodli, že v tom asi udělají jednotný pořádek. A jsou tady teď najednou návrhy, že teoreticky by bylo vlastně nejlepší zavřít obchody prostě na všechny svátky. Takže by zákaz prodeje potom platil na Velký pátek, 1. května, 5. 6. července, to je jasný, i 17. listopadu. Já nevím, no. Ale jako na jednu stranu, proč ne, když by to byl placený den volna. Na druhou stranu, nedovedu si potom představit, co by se ale dělo v obchodech třeba 23. prosince. To by bylo jako psycho. Ale na druhou

stranou bych všem, co 24. prosince jako pracujou, třeba do té 12. druhý odpoledne, tak bych jim přál, aby byli doma s rodinou. No, ale uvidíme. Tohle bude zajímavá debata.

0: Bude 3:15, tohle byl Michael Schulte, Waterfall, tedy vodopád, a já zdravím taky do vodáckých kempů, pokud to už jste vyrazili na vodu, takhle o prázdninách a čeká vás tam nějaký malý vodopád v průběhu jezu, tak hlavně opatrně, jo, a při kraji. Jsme rádi, že nás posloucháte i mimo práci, i mimo auto a ideálně tam, kde užíváte volno a načerpáváte energii zase do dalších pracovních dní. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět zítra tady na Hit Rádiu mezi 12. a 15. Zítra nás čeká mimo jiné ve 2 odpoledne taky roleta dvojsmyslů. Co nás ale čeká dneska po 15., tak to je samozřejmě taky odpolední show Hit Rádia, takže dál zůstaňte na vlnách, zůstaňte s námi a užívejte zbytek úterního dne ve společnosti toho nejlepšího rádia, a to Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Po prodlouženém víkendu se zase vracíme. Vaše odpolední partička je v plné sestavě. Je tady Dominik, taky Vincent, ahoj.
3: Ne, já jsem Vincent.
2: Vincent? Slyšíte? Možná Vincent i změnil hlas, ale ne. Je to můj syn Alex, ahoj.
3: Dobrý den.
2: Dneska 3 hodiny odpoledne. Těšte se, Praho. Bude to zajímavý. A neb hlídání dětí v práci.
4: Zlepši si náladu. Hitra.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme. Dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s komplikacemi na Pražském okruhu. Tady po vážné dopravní nehodě jsou komplikace na sjezdu z D1 a pak také v opačném směru na nájezdu na Modletice. V celé oblasti nabíráte dlouhá zpoždění. Do této oblasti se vrátíme také ve zprávách hnedka v úvodu. Pojďme ještě na Barandák, zdržení 5 až 7 minut, také Černák kvůli pracím na silnici, ale menší dopravní nehodě popojíždíte také směrem do Kbelské. Už od sjezdu z Hradecké dálnice. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 15. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Oprava na Hlávkově mostě omezí od soboty do konce prázdnin automobilovou dopravu, tramvaje přes most neprojedou ani v jednom směru, auta budou ve směru Holešovice svedena do jednoho jízdního pruhu. Práce byly naplánovány tak, aby začaly po ukončení výluky metra na lince C. Ta potrvá ještě do pátku. V části Prahy 10 je kvůli havárii horkovodního potrubí přerušená dodávka teplé vody. Výpadek se od dnešního poledne týká Malešic, Strašnic, Skalky a části Vršovic. Studená voda omezena není, dodávky teplé vody by měly být obnoveny ve čtvrtek 9. července. No a bez teplé vody zůstává už šestý den také část Prahy 4. Na kupní galerii Myslbek začne výstava velkoformátových maleb na skle Václava Bednáře. K malbě na kalené sklo dospěl prostřednictvím svých experimentů a na jeho obrazech se prolínají organické tvary z geometrií nebo zářivé barvy s temnými. Výstava potrvá do 20. září.
2: Fotbalový servis.
4: Fotbalisté Argentiny se v dnešním osmifinále mistrovství světa proti Egyptu pokusí udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Jeho americký favorit na úvod vyřazovací fáze až po prodloužení udolal outsidera z Cap Verde a proti dalšímu africkému soupeři se tak potřebuje zlepšit. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Egypťané pak budou v Atlantě usilovat o první účast ve čtvrtfinále v historii. Hrát se bude od 18 hodin našeho času. Postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem duelu mezi Švýcarskem a Kolumbií, který začne večer v 10.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: V průběhu dnešního dne zůstává většinou oblačno, na večer další přibývání mraku a čeká nás dokonce intenzivnější déšť, a to v průběhu dnešní noci. Odpolední maxima kolem 27 a mírný západní vítr.
2: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
6: Tak jak vám bodnul ten prodloužený víkend, parto? 3:03 posloucháte Hit Rádio City. Dneska není naše parta kompletní. Jsem tady já, Dominik Vršanský, ale přesto jsme tu dva. Není tu Vincent? Tak co? Je tady můj syn Alex, ahoj.
7: Dobrý den.
6: Přátelé, dneska budete svědky ukázky, jak to dopadá, když nemáte hlídání, jedna polovička z páru je v práci, no a jde s vámi dítě do práce. Jsi ale připraven makat?
7: Ne, vůbec.
6: Takže jako táta, jdeme na to.
2: Hit Radio City.
6: Hrát hity náma ledou. Benasi Bros, hezké odpoledne.

0: 10 minut po 3. hodině Miles Smith, takhle zní úterní hit Radio City. A taky takhle zní jako dnešní vysílání ten moment, který určitě znáte. Jsou prázdniny a dítě nemá hlídání. Musíte ho tedy vzít do práce, že ano, Alexi?
1: Sorry, já mám hlídání, já mám babičku.
0: Jo, to je pravda, no. Ale nechceme jí zatěžovat.
1: Jo.
0: Hele, k varům, že jsme nebyli o víkendu, se ještě dostaneme, ale teď se dostáváme k tomu, co tady sakra budeme spolu 3 hodiny dělat. Ty jsi výborný kolega, už jo. To ukázal, ale pojďme to nějak okořenit. Tebe něco napadlo, že jo?
1: Jo, že bych tě mohl hodnotit, dostaneš 1, hele, není to jak ve škole, jo, vůbec, teďka nemyslete na školu, to je otřes, jo, nemyslete na ní, hlavně ne.
0: Jo.
1: Tak.
0: Ale?
1: Ale budu tě hodnotit prostě od 1 na 5 na vtipy, takže pokud budeš mít nejlepší vtip, tak ti dám 1 a pokud budeš mít blbej vtip, tak ti dám prostě 5.
0: Jo, tak to si tam čmárá, už je mi to jasný.
1: Jo, jo.
0: Ale řekneš mi to na konci vysílání, a že jsi sem prospěl nebo neprošel,
1: jo.
0: Jako ve škole.
1: Dostaneš 5. Ne, nemysli na tu školu, ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: Já myslím, že mi to chceš vrátit, když máš teď prázdniny. No, tak to se budu hodně snažit. Zrovna mě nic nenapadá. Tenhle vstup, doufám, se ještě nepočítá, protože co mi jde a co je na 1, to jsou hity, které pro vás máme. Ray Dalton, hezké odpoledne.

0: 15 hodin a za chvilku k tomu 20 minut. Vy posloucháte Hit Radio City a doufám, že krásně sedly ty cranberries. Dobrý, Ali? Pohodě?
1: Jo, jo, dobrý.
0: Schváleno. Teď vám ale poreferuji z Varu. Já jsem totiž byl ve Varech. A tedy jsem součástí jaksi celebrit. Jsem součástí smetánky. No, to si spousta lidí říká už jenom podle toho, jak koukají, když chodí po té promenádě sem a tam, ale já nesu zprávě o tom, že se jich musím trošku zastat, těch celebrit. Znáte takový ty rozhovory, kdy říkají, já jsem ještě nebyl na žádném filmu, já vůbec nemám čas, já lítám sem, někdy i tam, neviděl jsem film. A jsou třeba na festivalu pátý den. Něco na tom bude, já jsem tam byl poprvé pracovně, tedy zaslouženě, a musím říct, já jsem ani jediný film nestihl. Máte tip, protože tam jedu ještě v pátek a moc rád tam někoho z vás uvidím. Klidně mě odchyťte a řekněte, jo, jak jste mluvil o tom rádiu, tak já vás slyšel. Nějaký tip na film, kdybych si musel vybrat jeden, který mám vidět, ale kdyby ty si měl vybrat jediný film, na který budeš koukat do konce života, nemusí být z festivalu Karlovy Vary, ale který by to byl?
1: Můj film, který kdy vymyslím. Vymyslím jeden film.
0: To je odpověď. Tvůj film. No jo. Tak Karlovy Vary filmový festival, až budou slavit, ne 60. ale 70. ročník, těšte se, režie Alex Vršanský. Nějaký snímek tam bude a vypište na 777 937 777 nějaký doporučení na festivalový snímek. Jenom jeden. Hit Radio.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: remember Britney, bitch.
1: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro...

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: řekli, že pojedem bomby, když jsme tady s Alexem.
1: Jo, jdeme repovat, pou.
0: Počkej. Koupaliště, kde je bezpečno, kam můžete vyrazit, jo? Koupaliště s přírodním čištěním body lhotka, to je OK. Rybník Motole, taky OK. Alexi, ten beat přehlušuje. Koupaliště. A ceny informace, kde se můžete koupat. Třeba koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín, betonová nádrž Divoká Čárka, tam došlo ke zhoršení, ale furt OK. Furt OK, stejně tak, koupaliště Jezero, Libence, vyražte se koupat a vente i děti, protože společně uděláme koupy.
1: Jo.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio City.

15 hodin a 40 minut posloucháte Hit Radio City. Jako Lost Frequencies dobrý, letní hit, pecka, jo? Ale co je úplně ten nejvíc, nejletnější hit? Pro vás osobně, pro mě je nejvíc letní hit tohle.

0: No ale znáš to, že jo? Znáte to, přátelé, samozřejmě Hospoda. Legendární seriál, ale proč? Protože zazdávají reprízy o prázdninách.
1: Jo, to je ultra legendary.
0: Tak. Každopádně je to seriál, který by dneska už nevznikl. Ono se to často říká o různých komediích, jako Česká sada, že by to nevzniklo. Ale takovej seriál, plnej hospodský moudrosti, to už se dneska netočí.
2: Já si myslím, že je důležitý, aby člověk vůbec něčím byl. No. Nejhůř jsou na tom lidi, kteří nejsou vůbec něčím. Kdybych to měl, pánové, shrnout, tak čím jsem byl, vším jsem byl rád. Na zdraví.
0: Na zdraví.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Italia City.

0: Tak tohle byly spíš Beatsy než Vary. Posloucháte Hit Radio City, BB Rexa. Dneska s vámi Dominik, taky jeho syn Alex, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Ale hlavně jste součástí i takhle po prodlouženém víkendu vy, kteří jste mi psali nějaký tipy na filmový festivalový snímky a nahromadilo už se mi jich dost, tak například doporučujete, když si musím vybrat jeden film, film Pramen, anebo 33 kroků, to je 33 kroků, lebo je to po slovensky, no, tak doufám, že tam budou pro mě titulky, a nebo italský film Spolužáci, to po mně prosím italsky nechtějte. Poznáte ten začátek, ten nástup? No to je dobře, tak to se aspoň můžete zaspívat. Mandraže, posloucháte Hit Radio City, kde za chvilku budou zprávy. Alexi, a s kým že to bude?
1: Počkat, kde mám ty papíry?
0: Máš tři?
1: Lučka.
0: Lutka.
1: Lučka.

0: dálka.
1: Čak, čik, čak, blíží se celá, posloucháte Hit Radio City, tohle byl Benson Boone, poslední hit. Ale týhle hodiny, za chvilku
2: se podíváme s Luzkou na dopravu.
1: Je to tak.
2: Luzko, když můžeš mluvit.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Děkuji za slovo a přejeme dobré odpoledne na pražské silnice. Připomínám komplikace na D1 a zároveň také na pražském okruhu na sjezdu z D1 na okruh po odstraňování dopravní nehody stále hlásíte kolonu, a to na minimálně čtvrt hodiny. Popojíždíte také Barandákem a Dobřískou dál směrem do centra metropole. Tady je zpoždění kolem 20 minut. Silný provoz je v oblasti Černého mostu, platí to zejména pro směr od Hradecké dálnice. A pak Štěrboholská na úrovni Štěrbohol, i tady počítejte minimálně ze čtvrt hodinou nebo 20 minutami. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
4: Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Vážná dopravní nehoda tří nákladních vozidel zastavila zhruba kolem 14. hodiny provoz na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z dálnice D1 na D5. Jeden člověk při nehodě zemřel, na místě přistával také vrtulník záchranky. Z jednoho vozidla se pak vysypal náklad. Silnice je oboustranně neprůjezdná, ještě stále se tvoří kolony, jak jste slyšeli. V červnu v Praze přibylo 18 případů žloutenky typu A. Je to podobný nárůst jako v květnu. Celkem hygienici evidují od začátku roku 300 případů žloutenky, z toho 65 u dětí. Podle hygieniků je letošní vývoj příznivější než loni, ale stále nelze mluvit o návratu k normálnímu stavu. Vídeňní boxy stále nemá kolem 1700 malých obcí do 5000 obyvatel, tedy zhruba třetina. Malé obce přitom tvoří 87% všech měst a vesnic v Česku. Podle provozovatelů je potenciál pro navýšení jejich počtu o 25 až 35%.
0: City Extra.
1: Karlovarský filmový festival pokračuje pátým dnem. Ve velkém sálu Termálu se uskuteční světová premiéra účastníka hlavní soutěže festivalu kolumbijského snímku 5 let a 4 měsíce. Doplňuje umělecký ředitel akce Karel Och.
2: 5 let a 4 měsíce, toto velmi poutavé a sugestivní drama zpracovává velmi smutnou stránku současné kolumbijské reality, a to jsou desítky tisíc zmizelých lidí, obětí těch kartelových válek a soubojů kartelu se státní mocí, tak jako vždy dalších filmů z hlavní soutěže letošního roku. V centru dění stojí silná žena z Dema, která pátrá po tom, co se stalo jejímu staršímu synovi.
1: No a naopak satirický, nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo dnes ve Varech představí český režisér Jan Hřebejk.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: V průběhu dnešního večera nebo noci zataženo, občasný déšť nebo přehánky k ránu, ale bude déšť ustávat. Teploty kolem 16 stupňů, to jsou ranní minima. Foukat bude chladnější severozápadní vítr, no a čeká nás zítra jasný den s teplotou kolem 25.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
4: 3 minuty po čtvrté, hezké odpoledne, Praho, po tom prodlouženém víkendu. Podle počasí to vypadá, to se bude spinkat, bubnovat to na okap. Alexi, slyšíš, jo? Můj syn Alex, jo? 8 let, slyšíš, bude se spinkat.
5: Nebude se spinkat.
4: On je ranní ptáče, nevím, po kom to má, každopádně.
5: Víš, co ti chci říct?
4: Ano.
5: Ty máš spať, choď si lehnout, lehnout si, choď.
4: Ještě jsme ti nedali jméno Vincent, protože vlastně by to bylo jednak jedný. Furt někam chodí, přátelé, čmárá si tam něco, dělá, jak kdyby tady byl ředitel.
5: Jo, jo, jsem.
4: A hází fóry a mý myšlenky zůstanou kolikrát takhle vyset ve vzduchu. Ale užíváš si to, že jo?
5: Jo. A něco bych vám chtěla ještě říct. Víte, proč s ním takhle dobře?
4: Ano.
5: Protože mám Vincentův mikrofon.
4: Jo.
5: A to mi dá takový štěstí, já mám řetízek. Na www něco něco CZ.
4: Tak zajímavý, že nefunguje i Vincentovi takhle. No. Zdravíme ho na dálku, kámo, chybíš tady.
0: Hit Radio City.
4: Hlavně, že tady máme vás. Hezké odpoledne.
5: Jo.
4: Další hity do vás.

zlepši si náladu. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: hodiny na Hitrádiu City, 11 minut po 16. hodině. Hezké odpoledne přeje Dominik, taky samozřejmě Alex, ale zajímalo by nás, nebydlíte náhodou v Praze 10? Nebydlíte? No, Malešice, Strašnice a Vršovice jsou dnes oficiálně asi nejvíc fresh čtvrtě v Praze, ovšem jen díky ledové sprše. Ano, je tam nehoda, je tam havárie. Doufám, že teď se to nedozvídáte ve chvíli, kdy stojíte nahří v koupelně, otáčíte kohoutkem a ozve se to syčení za zády. Každopádně nepříjemný pocit. Alexi, doma není maminka, my jsme tady, takže to asi zjistíme, až přijdeme domů, stejně jako většina z vás. Mm-hmm. Co budeme dělat, když bude jenom studená? Já taky nevím. No tak ty půjdeš k babičce, asi všichni půjdeme k babičce. Mm-hmm. A do čtvrtka to nějak zvládneme, tak
1: jedeme,
0: doufám.
1: Pro babičku.
0: Jedeme. A nebo víš co, přivezem tu vodu. Jak je tady ten barel a je tam horká voda. Mm-hmm. Popadni termosky.
1: Oh my gosh.
0: Nanosíme to domů.
1: Jo, jo, jo.
0: Nějak se musíme o sebe postarat. No tak zítra si dáme na místě vědět, mm-hmm, kdo se bude sprchovat, u koho Praha 10 si poradí. Pitbull a Christina Aguilera.
1: Yes.
0: To je sprška dobrá. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Christina Aguilera, to je hlas, a taky Pitbull, posloucháte Hit Radio City. Za chvilku i tento týden na vás čekají nepoužitelní. Kdo by náhodou chtěl 4 lístky na Hrady.cz, na točníku musí být tenhle týden, který je kratší docela, jo. Musí být zkrátka nejrychlejší. Alexi, ty znáš nepoužitelné? Nevíš, jak to běží?
1: Ne.
0: Přátelé, kdyby mezi vámi byli takový. 10 otázek.
1: Mhm.
0: 10 špatných odpovědí.
1: Jo?
0: V rekordním čase. Musíte odpovídat rychle. A tak víš co, zkusíme si to rovnou.
1: Jo.
0: 10 otázek a ty musíš odpovídat špatně. Pro vás je to ilustrační.
1: Ale počkej, já si to budu googlit.
0: To je jiná soutěž.
1: Jo. Tak pápa.
0: Jdeme na to. Já si dokonce i nachystám stopky zkušebně. Pojď. Startujeme teď. Jak dělá kočka?
1: B.
0: Jak se jmenuje náš pes?
1: Petr.
0: Kdo je Eva Farna? Čím se živí?
1: Moderátorka.
0: Jakou barvu má šnek?
1: Zelenou.
0: Jmenuji jedno ovoce.
1: Chleba.
0: Z čeho se dělá tiramisu?
1: Z banánu.
0: Do které půjdeš z třídy?
1: Do 9.
0: Co dělá tvoje maminka za práci?
1: Uklizečka.
0: Kam jezdíme na dovolenou nejčastěji?
1: Do toho, jak, já nevím, jak se to jmenuje.
0: Ale? Ne? Špatná? No, každopádně, přátelé.
1: Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Já jsem to zapomněl.
0: Takže vlastně kam nejezdíme? Kde jsme nebyli třeba někde?
1: V Praze.
0: V Praze? Nejsme vůbec v Praze. Nevadí, vidíte sami, přátelé, že jsou to nervy. Alex, ale hezký čas.
1: Jsou to 2 sekundy.
0: No. 50 vteřin a doufám, že vy budete mnohem rychlejší, protože 4 lupeny, natočník pro vás máme Hrady.cz, jsou prostě synonymem pro léto. Pište na 777-937-777, jsem nepoužitelný.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: here.
1: Za chvilku je půl.
0: Would you lie with me and just forget the world?
1: A vy víte, koho na Hitrádiu City touhle dobou vždycky hledáme. Jsou tady nějací...
2: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
1: No, nejvíce hlásil Martin. Ahoj!
3: Ahoj, ahoj.
1: Ty jsi častý posluchač, protože komentuješ, jak se dívám tady všechno. Ty jsi taky...
3: Jsem.
1: To je krásný, ale jsi kuchář, tak to máš pořád jednu ruku volnou, to vypadá.
3: No, to nemám, ale...
1: Hele, mně je to jasný, sám si mi říkal, že dneska se ti fakt do práce nechtělo, proto jsi nepoužitelný.
3: Ano, přesně tak.
1: Za chvilku taky dával, že jo, všichni vyrazí na večeři. Co vaříte dobrýho dneska?
3: Dneska vaříme, máme játra, připravujeme, budou smažený a budeme připravovat vepřové řízečky a fazolka.
1: Dobře, a kde vás najdeme, kdyby se někdo chtěl odskočit? Klidně to tu napromuj.
3: V Nejtku u Karlových Varů.
1: V Nejtku u Varů? A neznáš náhodou moji přítelkyni?
3: Kterou?
1: Já mám jednu. Pavlínu Karbusickou.
3: Tak to neznám.
1: Ne, tam se znáte všichni, jsem myslel. No,
3: já jsem jako varský, já jsem jezdím do práce.
1: Jo, no tak. O Varech už jsme se bavili, o festivalu taky, ale tam bylo hodně nepoužitelných, ale pojďme dokázat, no, že ty budeš dneska nejvíc nepoužitelný. 10 otázek, 10 špatných odpovědí. Žádná odpověď nesmí být stejná, je to jasný? Ještě tě poprosím, stlum rádio.
3: Mám stlumený.
1: Zapínám časomíru a pokládám otázky. Ještě slum? Dobrý. 3, 2, 1. Jak dělá vrabec?
3: IA.
1: Kolik váží litr mléka?
3: 2 kila.
1: Kdo letos dorazil do Varů z hollywoodských hvězd?
3: Lucka Bílá.
1: Zabroukej píseň od Kelina. Co je to karate?
3: Zpívání.
1: Jak se jmenuje manželka Tomáše Kluse?
3: Helena.
1: Řekni jeden z hradů, kde se konají hrady CZ.
3: Chebský hrad.
1: Kolik vteřin má hodina?
3: Jednu.
1: Kde jdou děti do školy?
3: Zítra.
1: Wow! Hele, potlesk, Alexi, tleskej. Protože Marťas při pondělku je fresh, není vůbec nepoužitelný. Chceš vědět ten čas?
3: No, chci.
1: No, tak to je mi jasný. 33 vteřin.
3: Paráda.
1: Řadíš se určitě mezi top 5 lidí, já si to rychle poznamenám a držím ti palce dál.

0: hezké úterní odpoledne, 16 hodin a 39 minut, vy posloucháte Hit Radio City. Zdraví vás Dominik, který vás chce někam pozvat. Co by to totiž bylo za léto bez zoo? Ještě jste o prázdninách nebyli? Jděte do té, jaké jiné než pražské, protože aktuálně se tam teď klubou malí plameňáci. Co je na nich zajímavý? První měsíce krmí rodiče své potomky speciálním rosolovitým výměškem. Alexi, to je můj 8letý syn. Alexi, poslouchej. Rodiče krmí svá mláďata rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí.
1: Co to je?
0: No, jak ti to popsat? Já, kdybych něco snědl, požvíkal to, pořádně to promnul se slinama,
1: ne,
0: tak bych
1: ne.
0: tě tím potom nakrmil. Bral bys to?
1: Já na to nemám, ne, já končím.
0: Neměl bys na výběr, bejt plameňák, tak nemáš na výběr, to je pro všechny děti a rodiče, až zase příště něco nebudou chtít k jídlu, vidíte, jak mohli dopadnout.
1: Tak tam, tak
0: no a poděkuj evoluci.
1: Jim nablíte do pusy a bude.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: dobrá, ale pořád dobrá poetika. Posloucháte Hit Radio City a za pár minut je tady pátá. S vámi je Dominik, přibude také Lucka a můj syn Alex. Dobrý den.
1: Dobrý.
0: Dobrý. Já se koukám Lucce pod ruce, protože ano, 25 000 domácností v Malešicích, Strašnicích a Skalce a části Vršovic je bez vody. Stále jsme to nevyřešili, stále nevíme, Alexi, co nás čeká doma, jestli jsme se dneska náhodou nekoupali naposled.
1: Nevím.
0: To nikdo neví. To je těžká otázka. Naštěstí, pokud máte kamarády v přilehlých bytech, částech, ale v župánku odskočíte, jako kdybyste šli do wellnessu. Tak si říkám, vzhledem k předešlým dnům, to je to správné slovo, a k tomu dění na Praze 4, můžeme se, až to půjde, jestli to bude dřív u nich, koupat v domácnostech kamarádů na Praze 4. To je síla rádia. Navíc, pokud byste se nechtěli kamarádit, může to pro vás být motivace dát si ráno studenou sprchu. Udělat si z toho takovej rituál. Žít konečně podle těch motivačních knížek. Žít. Být přítomnej hned ráno, když si na sebe pustíš tu studenou sprchu a vydáš ze sebe energii. Energii, kterou potom můžeš předávat, kámo. Hledám to pozitivní stránky, ale taky to necítím. Sonic a taky DJ docelí potom ony zprávy. Hezké odpoledne.

0: Přesně za minutu je tady 5. hodina, hezké úterní odpoledne po prodlouženém víkendu. Než se vrhneme na zmiňované zprávy, jak to vypadá na cestách, zeptáme se Lucie.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Velké komplikace jsou stále po dopravní nehodě několika nákladních aut na pražském okruhu na 78. kilometru směrem k letišti. Sjezd z D1 na pražský okruh je uzavřen. V celé oblasti se ale tvoří kolony už od výjezdu z magistrály. Od Chodova vjedete do dlouhé kolony 15 až 20 minut, pokračujete až na Průhonice, tedy v kolonách. No a příjezd do metropole taktéž D1 od Mirošovic vjedete do kolony dopravní nehodě před nájezdem na pražský okruh. Tady je zdržení minimálně 20 minut. Další komplikace v podobě kolon, to je Dobříská ulice směrem do centrály, také Barandovský most. Zdržení by mělo být 5-minutové a také Štěrboholská spojka. Tady se už kolony rozjíždějí stále, ale v obou směrech počítejte ze 7 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: I na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Bez teplé vody je 25 tisíc domácností v Malešicích, Strašnicích, na Skalce a v části Vršovic. Důvodem je havárie horkovodního potrubí. Studená voda omezená není. Opravu zajišťují pracovníci pražské teplárenské. Dodávky teplé vody by měly být obnoveny ve čtvrtek 9. července. V Aviatické ulici vzniká nová bezpečnější křižovatka. Díky ní dojde ke zjednodušení napojení letiště na dálnici D7 a na pražský okruh. Vyjde na zhruba 900 milionů korun. Jaká dopravní omezení tam kvůli pracím platí, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: U přední kopaniny jsme změnili na trase z Prahy na dálnici D7 dopravní omezení, a to na režim 2+1. Tedy zde budou dva jízdní pruhy z Prahy ven a jeden pruh směrem do metropole. Toto omezení potrvá přesně do 10. srpna.
1: K úplnému zprovoznění by mělo dojít v září příštího roku. Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Týkala se rozhodování soudu o jeho vazbě a opatřeních, která vazbu nahrazují. V části, která směřovala proti samotnému trestnímu stíhání, jeho stížnost odmítl. Ludvík se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. No a nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Taylor Townsend postoupily na tenisovém Wimbledonu do čtvrtfinále deblu. Americko-maďarskou dvojici dnes porazili na londýnské trávě 2x6-3. Dohrála naopak Linda Nosková, která se Slovenkou Rebekou Šramkovou nestačila na česko-polský pár Sisková-Piterová.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
1: V průběhu dnešního odpoledne zůstalo většinou polojasno, oblačno. Na večer další přibývání mraku, mělo by se rozpršet, déšť různé intenzity. Vítr fouká mírný, od západu může se měnit na nárazový. Teploty do rána kolem 17 až 15 stupňů, zítra slunečný den a 25.
3: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: I dneska jsme v tom s váma, 5:03, posloucháte Hit Rádio City. Není tady Vincent, jak jste zjistili, ale náhrada, víc než dostačující. Můj syn Alex Vršanský, dobrý den.
6: Dobrý den, hele, mám otázku takovou. Proč tam není Dominik Vršanský a Alex Vršanský?
0: Jo, že by to... Už jsi svůj uvítací jingle takovej, jo, na každou hodinu. Mm-hmm. Tak můžem to říct rádiovým hlasem. Jak by zněl náš uvítací jingle?
6: Nevím.
0: No pojď, namluvíme to.
6: Již přivítejte, nebo já nevím.
0: Dobře.
6: Již přivítejte Dominika Vršanského a Alexe Vršanského.
0: Jo.
3: Hit Radio City.
0: Řekl ten borec všechno. A já jenom řeknu David Guetta, pokračujem v hitech a gratulujem Kateřině a Taylor, nádherná hra.
6: Jo.

Alex Warren. 10 minut po páté, takhle zní Hit Radio City. S vámi Dominik Vršanský a už jste to možná slyšeli, do pátku nejezdí metro mezi Holešovicemi a Pražského povstání. Modernizace je potřeba, jo, ale vybrat si proto přelom června a července, jako to chce odvahu. Metro nepůjde mezi stanicemi právě nádraží Holešovice a Pražského povstání, v podstatě to rozsekne linku C přímo uprostřed a odřízne celou severní část města od jihu. Jako je tady jedna věc, náhradní autobus XC, ten sice jezdí, ale znáte to, no. Stačí jedna drobná nehoda na magistrále a ty kloubové autobusy budou stát v nekonečné koloně u muzea. Kloubové autobusy tam ale vždycky stojíme. Tam příjemně profukuje v těchto teplotách. Ne, já ti to ukážu, jak pojedeme tak cestou domů. Hele, cestující na jihu Prahy to mají o něco lepší. Ti končí na Pražském povstání, jo. A do centra to už nějak doklepou. No ale stejně většina lidí bude řešit ono dilema. Linka XC. No, tam se osobní prostor stává mýtem dřív, než stihnete nastoupit, anebo pěšky přes magistrálu. V tomhle vedru je to sice kardio, ale minimálně ta cesta aspoň nesmrdí po naftě. Pražské povstání, to není jen stanice metra. Je to to, co nastane, až XC nepřijede včas. Další hity do vás, hezké úterý. Damiano David na Hit Radio City, zdraví vás Dominik a taky Alex.

0: Rock Mafia. Hezké odpoledne. 17 hodin a k tomu 19 minut. Vy posloucháte Hit Radio. Zdraví vás Dominik. Průměrná žena si na dovolenou prej zbalí zhruba dvojnásobek toho, co opravdu potřebuje. Představte si to.
1: No tak já se vždycky zbalím, jakože...
0: Říkám žena.
1: Jo, vlastně. Já jsem kluk. To mi říkáš až teď?
0: Ty jsi skvělej. Hele, když nebude moci příště Vinca, nebo třeba Andrejka jakožto host, určitě s tebou počítáme, ale možná to máte, pánové, podobně, že když se balíte na dovolenou a máte jako rodinka teď nějakou dovolenou v Merku, není těch věcí náhodou minimálně stejně jako u žen. Takhle, jasně, klasický případy, chápu, co kdyby tam byla zima, bylo tam teplo, byla tam nějaká událost jako svatba, výlet, déšť, apokalypsa, cokoliv.
1: Bylo tam třeba zimo, teplo, nevím.
0: Jo, tak jako napůl. No, tak je lepší být připraven. My, když se chystáme na dovolenou, tak můj kufr je jeden z největších, že ano?
1: Jo, no, takže se žulka. Se žulka. Je to jasný.
2: Hit Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio City, za pár minut, dokonce za jednou, je tady 17:30. Dneska má někdo narozeniny. Není to Miraj, není to ani úžasný David Stipka, že bychom si ho připomínali, to ne, ale je tady něco jiného, co je třeba připomenout. Chceš to ještě jednou, ale ty máš nárok. Ono tady mám i kolegy, kdyby bylo třeba to pouštět jednou, dvakrát, aby se trefili, tak je to stejný, ty nárok máš.
1: Jo, jo.
0: Tak počkej.

0: Nádherný. O jakých kachnách mluvíme? Tramvajové kachny. V Praze dnes slaví 40 let. A víte co? Je to kloubová tramvaj, má dvě kabiny řidiče a dveře pro cestující umístěné symetricky na obou bocích. Může tedy přijet na konečnou a poté se vrátit po stejné koleji zpátky. V současnosti výhody spojené s obou směrností tohoto typu využívá pražský dopravní podnik například na dolním konci Vinohradské ulice, kde je nyní kvůli napojování kolejí směrem k Václavskému náměstí tramvajová trať dočasně slepá. Ale teď zase pro ročníky, jako je Alex. Víš, co to je? Jak je vždycky tam chládek? V tramvaji je spousta místa, jo, a my jdeme, jak tam je ten kloub, protože tam příjemně profukuje.
1: Vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Super, tak víme cestu domů, přátelé. Vy doufám víte, čím zamíříte domů a hlavně, že to bude v práci brzo.

0: refrén minimálně desetiletí. Minelli, rampampam, posloucháte Hit Radio City. 17 hodin, 37 minut a my chceme vyřídit velké gratulace. Komu? Nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Taylor Townsend podstoupil. Tady vidíte, když já mluvím o sportu, i to tělo se brání. No zkrátka gratulujeme, protože postoupili na tenisovém Wimbledonu do čtvrtfinále deblu. Alexi, tatínek je velký sportovec, že ano, že tomu rozumím?
1: Jo.
0: Mikrofon.
1: Počkat, jo. Jasně, rozumíš, vůbec se na to nedíváš.
0: Doma, žijem spolu, známe se kámo 8 let, viděl jsi mě, jak sleduju fotbal, tenis, ne, sporty?
1: Jo, úplně ne, neviděl.
0: Vy nevidíte, co já mám ve studiu za pohled, Alex se neustále hlásí, že chce ještě něco říct, takže ano, gratulace na tenisový kurt máme. A pojď, co pak?
1: Něco strašně velkého musím říct.
0: Povídej.
1: U naší hospůdky vedou 3 schůdky. Já jsem tady v rádiu teďka, jsem tady našel pod oknem takovou hospůdku.
0: Aha.
1: A tam měla 3 schůdky, no abys vešel dovnitř.
0: Je zajímavý, že zmiňuješ hned po tom, co se ztrácím ve sportu, i když chci pogratulovat k českému úspěchu, tak si řekl, ale tobě jde ta hospoda spíš. Ne, tebe zaujala ta hospoda tady dole. Mm-hmm. Ne, že by tatí nechodil do hospody, že ne? Ne? Co? No, dobrý, tak za chvilku další hit Taylor Swift.

0: Ladíte Hit Radio City a taky Taylor Swift. No a už nějakou dobu taky posloucháte Dominika se synem Alexem. My se blížíme do finále, stejně jako doufám vaše dnešní směna. Někdo míří do práce, tak jsme vám snad zpříjemnili náladu s Alexem, že jo?
1: Jo, doufám, jo, doufám.
0: No ale ty jsi celou dobu pod sebou čmáral a hodnotil mě dneska. Jak jsem dopad, prošel jsem?
1: No raději nebudu ukazovat ten papír.
0: Já to ještě uvedu na pravou míru. Alex mě hodnotil, jak jsem byl dneska vtipnej. Jaký jsi měl bodový systém vůbec?
1: Blbej vtip byl pětka, dobrý pět byl jednička. Není to jak ve škole, já vám říkám, ne.
0: Ne. Ale jak já, táta dopad dneska?
1: Dopad si vyhrál.
0: Vyhrál jsem.
1: Nejde tomu věřit, ale dobrý. Dobrý.
0: Tak asi za jedna nebo za dvojku?
1: Dobrý, prostě nevím, vyber
0: si
1: sám.
0: Mám si, to je ideální, já vím, že to není škola, ale školní systém. Kdybychom si ohodnocení vybrali sami. Já se s vámi, jako každý den, odpoledne bavil na jedničku. A i s tebou, Alexi, díky za to, že jsi byl mým parťákem.
1: Nemáš zač.
0: To je normálně borec. Přátelé, zítra zase o tři. Těšíme se na vás. Hezké úterý, ahoj.
1: Na shledanou.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Policie ještě došetřuje tragickou dopravní nehodu na Pražském okruhu, a to na sjezdu z D1 na okruh na úrovni Jesenice. Komplikace stále trvají také na výjezdu po D1 už od oblasti Chodova. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 600 tisíc zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kg výbušnin. To je výsledek letošní zbraňové amnestie, která po půl roce skončila minulý týden. Více zbraní než letos přinesli lidé jen před 17 lety. Nejvyšší ústavní činitelé by se opět mohli pravidelně scházet. Obnovení schůzek chce prezident Petr Pavel. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle něj nezbytná. Společná jednání nejvyšších ústavních činitelů váznou od ledna. Komunikace mezi hradem a vládou se omezila hlavně na jednání prezidenta s premiérem. V Česku roste důraz na vzdělávání v oblasti moderních digitálních technologií a ochrany dat. Středočeský kraj proto otevřel v Kolíně na střední odborné škole informatiky a spojů první junior centrum kybernetické bezpečnosti, vysvětluje radní Milan Vácha.
4: Díky novému centru si žáci budou moci vyzkoušet práci na nejnovějších technologiích a naučit se dovednostem, které odpovídají reálné praxi. Centrum může navíc fungovat v autonomním režimu, což umožní simulaci i kybernetických útoků, které není možné provádět v běžném internetovém prostředí.
3: Projekt vyšel na 70,5 milionu korun. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstává v olympijském programu, rozhodl Mezinárodní olympijský výbor. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová nebo královna předchozí her Ester Ledecká. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než 100 letech severská kombinace.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Průběhu večera i noci většinou oblačno, zataženo, během noci pak s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude srážek i oblačnosti od severu ubývat. Nejnižší ranní teploty 18 až 14 stupňů na severu a severovýchodě kolem 12, přes den polojasno, jasno, maxima 20 až 25 stupňů a na jihu Moravy 27.
6: Ahoj, tak jak se máte? Krásný večer, 2:02, s vámi Kateřina Pechová. No a čeká nás co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. Věřím, že si to společně opravdu užijeme. Hned na začátek, královna popu. Tohle je Madonna.

Tohle jsou Oasis a jejich Whatever. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem. Mimochodem, před chvíli nám dohrála Madonna, královna popu, víme. No a zajímavost, ona a nový papež Lev 14. jsou příbuzní. Šokující? No, jako jo, možná nejsou úplně velmi blízce příbuzní, ale jsou, jo, Madonna a papež, skvělý. Konkrétně jsou devátý bratranec a sestřenice, sdílejí společného předka z 16. století, a to prosím pěkně francouzského osadníka z Quebecu. Já se obávám, že takhle nějak jsme příbuzní úplně všichni, jo, ale i tak přece jenom, když se podíváte na Madonu se songem Like a Virgin, na papeže, který káže o celibátu. Jako nějaký podobnosti tam jsou a hlavně to dokazuje, že rodinu si prostě nevybíráte. Doufám, že minimálně s našimi dalšími hity budete extrémně spokojení. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tady Moby a já věřím, že vás to bude bavit.

Večírek osamělých srdcí a tichá dohoda právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 18 hodin 19 minut. My se společně i takhle při úterku dáváme to nejlepší z 80, 90 a milénia. No a za chvíli vyrazíme právě do 80. Podle názvu kapely Dexys Midnight Runners možná nebudete si úplně jistí, ale jakmile vám pustím ten song. Song, který je tak skvělý už od roku 82, že i do dneška ho používají třeba v reklamách, no protože je to prostě boží. Dáme si Come on Eileen už za malou chvíli.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen

situace, protože ostravská ŽOO teď slaví velký úspěch. Po nějakých dlouhých 15 letech se tam podařilo odchovat mládě největšího holuba na světě. Je to novoginejský korunáč z klaterův. Mají takový, jako jsou hezky zbarvený, jo, jsou samozřejmě velký a mají takový chocholky roztomilý, jakože fakt to vypadá moc hezky. V loni se to hnízdění nepovedlo a letos se podařilo odchovat první mládě. Takže gratulujem do ostravský ZOO, určitě se vyražte podívat, přece jenom normálně holuby spíš odháníme, jo, ale tyhle s chocholkama, ty jsou krásný. No a když jsme u těch ptáků, tak teď jsou tu BSP a hvězdnej pták.

Fade Grey, Visage, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Ti z vás, kdo stále ještě tápou, ano, dneska je úterý. Jo, máme kratší pracovní týden, alespoň teda vy, co jste měli ten prodloužený víkend fakt volno a to pondělí jste si užili pěkně s nohama nahoře, tak jo, jo, už jenom vlastně 3 a kousek dnů nás dělí od dalšího víkendu. A hned je to takový příjemnější, co? Najednou se to dá všechno úplně v pohodě zvládnout. K tomu trochu toho červeného. Tahle legenda Red Red Wine UB40 už za chvilku taky Eros Ramazzotti nebo ATB.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

s Volvem XC90, tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

krásný úterní večer všem, 7 hodin přesně. Doufám, že si užíváte hezké úterý, další hity před námi. To nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, další extrémně skvělý pecky. Za chvíli Jennifer Lopez a teď jsou tu Pet Shop Boys Go West.

je prostě skvělá. Jennifer Lopez, Féteru Hit Rádia. Krásný večer všem a jeden velký úspěch pro Česko. Pozor, pozor, naše tenistka Muchová si poprvé zahraje wimbledonské semifinále. Podařilo se jí teď ve čtvrtfinále porazit čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osaka. Takže fantastický, jako velká gratulace, ano. My jsme opravdu sportovní národ, což je skvělý to pozorovat. Tak uvidíme, jak se našim tenistům povede dál. Každopádně velká gratulace. No a my to půjdeme oslavit dalšími hity. Už za chvilku nás čeká Bryan Adams. Ale teď, a asi to nemusím moc představovat, Depeche Mode a Enjoy the Silence.

Bryan Adams a Somebody do vašich uší z Hitrádia. Hezký, suchý večer. Ano, ano, teď nenarážím na suchý víno, ale na to, že opět nebude pršet, třeba týden nemá pršet a sucho v Česku čím dál horší. Navíc teda od příštího týdne už opět tropické teploty. Tak jenom doufám, že jak teď pršelo chvíli, že jste si moc nestěžovali, protože očividně se nějakou dobu deště opět nedočkáme a budeme nakonec zase všichni venku tančit tanec. A možná jsme to podcenili, možná jsme tančili málo na přivítání toho deště. Tak zkusíme, když tak znova, jo? Podle mě se Sandrou to půjde výborně. Zkusíme, už za chvilku.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Give me a D.
3: D.
2: Give me a A.
3: A.
2: Give me a S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.
2: Give me a O.

a držím ti město. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, máme 7:30. No a všímáte si, jak takový to, co v jednu chvíli vypadá, že tenhle trend už s náma fakt bude navždy a všechno to nakonec stejně skončí. Třeba v roce 2011, vzpomenete si na planking, takový to, jak si lidi lehali na divný místa, prostě leželi čelem dolů a takhle se fotili. To už nikdo nedělá, což je asi dobře, teda bych chtěla říct. Gangnam Style

Jimmy Somerville a June Miles Kingston, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že si užíváte tyhle hity. I já sama tady občas sedím a říkám, to jsem dlouho neslyšela. A to je to kouzlo, protože v rámci tohohle našeho výletu do 80., 90. a milénia, nejenom, že si dáváme starý dobrý fláky, ale dáváme si i ty fláky, na který jsme tak trochu zapomněli. Jeden takovej před náma, ten jste asi nestihli zapomenout, protože to se nedá dostat z hlavy. Prostě hlas Celine Dion zůstává navždy. Celine Dion, R.E.M. nebo Erasure už za malou chvíli.

0: turn to dust, all that I adored.
1: Pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Fierce, vy posloucháte Hit Radio, krásný večer. No, pokud jste po večeři, jo, a honí vás mrsna, tak mám dobrou zprávu. Dneska je totiž Světový den čokolády. Ano, a kdy jindy zhřešit, než v den, kdy tahle mňamka slaví svůj svátek. Takže prosím vás, pokud jste doteďka váhali a říkali si, neměl bych, ne, takhle na večer, dejte si. Jo, máte to oficiálně povolen, schválený. Je úplně na vás, jestli si dáte kostičku nebo celou tabulku. Je mi to jedno, hlavně si dopřejte, protože si to zasloužíte. No, zasloužíte si taky další hity. Teď je tady Shaggy.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: Oh.

Alanis Morissette právě teď v Féteru Hit Rádia. Krásný večer. No a krásnou noc, a teď nemyslím, abyste šli spát. Naopak, už za malou chvíli vám prozradím, proč dneska výjimečně ponocovat, jo? A ideálně u toho koukat nahoru. Jo, čeká nás celý červenec, hezká podívaná, o tom už za chvíli. Do té doby Communards, Bára Basiková nebo Mr. President.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás.

Mr. President v éteru Hit Rádia, krásný večer. No, jak už jsem říkala, budem ponocovat a budem koukat na nebe, protože následující červencové dny a týdny nás čeká hned několik skvělých podívaných. Většinou to bude o tom, že se k sobě budou přibližovat vesmírná tělesa, nebo nám se to tak bude zdát, jo. Hned dneska v noci, někdy po půlnoci, byste měli koukat na východní až jihovýchodní obzor, protože dojde k setkání měsíce se Saturnem. Mělo by to být pozorovatelný samotně takhle očima, jo, případně když si vezmete dalekohled, tak údajně budou vidět i prstence na Saturnu, což může být jako velmi zajímavý. No a třeba hnedka v sobotu, teď 11. před úsvitem, tak to je pro vás, co spíš rádi brzo vstáváte, bude na ranní obloze se skupení tenkého srpku měsíce, potom hvězdokupy Plejády a Marsu. Se skupení, takový hvězdnej mejdan, jo. Tak schválně zkuste, jestli něco z toho najdete. Dobrý na to je mít třeba i tu aplikaci v telefonu, která vám ukazuje tu oblohu, kde je jaký směr, že jo, a tak. To třeba používám já, abych našla. Dobře, velký vůz najdu, ale ostatní věci hledám pomocí aplikace. Tak schválně zkuste a třeba zahlídnete něco mimořádného do uší právě teď.

0: Prostě skvělej song Brother Louis a Modern Talking Féteru Hitrádia. Krásný večer. Blíží se 9. hodina, já se s vámi pro dnešek budu loučit, mějte se krásně, užijte si hezký zbytek toho úterý, vy, kdo vydržíte vzhůru, nezapomeňte po půlnoci koukat, jestli uvidíte to krásné setkání měsíce se Saturnem a spolu se uslyšíme opět zítra večer. Mějte se hezky do 9. hodiny, třeba tohle. Klasický maniak, k tomu třeba Move Your Feet nebo Mňaga Žďorp, nejlíp jim bylo. Mějte se hezky, ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.
5: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší.